0: ranky, jsme v obraze.
1: Počúvate Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

PM, trne dog shit. Likvidovat si zdravě není lahké, se to prát. Neexistuje nič, co by ti vrátilo ten čas. Kedy si v kreku na dojazd do Bena, to utrať. Všetko je černé a ty

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

kus. Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikinedor, vykradneme celý

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: powerful. That's powerful.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Posloucháš Fresh Radio. Let's play football.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné dobré ráno, 6:01. Já doufám, to si slumila mě, děkuji ti za to. Nevadí, dobré ráno, 23 stupňů aktuálně. Prosím vás, myslete na to, že je velmi důležité, abyste dodržovali i dnes pitný režim a důležité věci, jako jsou pokrývka hlavy a tak dále, protože i dnes naměříme 36 stupňů v minimech, může to vyšpat až do těch 39, které mimochodem byly naměřeny i tady v Ostravě včera. Tedy Český hydrometeorologický ústav vydává na dnešní den červenou výstrahu. Myslete prosím na to, buďte opatrní. Na horách maximální teploty do 34 stupňů.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Tak nejprve mu sladíme sluchadla, máš už je dobré nebo ne, princezno?
2: Je to v pohodě, díky moc. Teď ty?
3: Co,
2: ty si v klidu?
3: Já si myslím, že jo. Tak jdeme na to, děcka. Tropické teploty v Moravskoslezském kraji opět lámaly rekordy. Denní maxima platná například pro sobotu byla překonána a na všech místech, kterých si můžete vůbec představit. Denní teploty, pozor, jo. Na takových stanicích v regionu je 20 takových stanic a na 19 z nich padl rekord platný pro celý červen. A nejvyšší teplotu měřící stanice v neděli 28. června zaznamenaly v Moravskoslezském kraji v Ostravě Porubě, kde bylo naměřeno, jestli si schválně tipneš.
2: No já si typu podle toho, co jsem tady viděl, těch 38-39 podle mě.
3: Nebylo 38, bylo přes 37,6.
2: Jasně, jo. Hustý.
3: Vodní nádrž Baška bude po několika měsících opět napuštěná a připravená na letní sezónu. Oblíbené rekreační místo na Frýdeckom Místecku tak znovu láká k návštěvě. A také k odpočinku pro sport, koupání. Nádrž byla v uplynulém období částečně vypuštěná kvůli technickým a provozním opatřením. No a v Ostravě jihu vzniknou dvě nové zařízení pro seniory. Města vůbec všeobecně v Česku mají nedostatek pobytových sociálních služeb pro seniory. A vlivem stárnutí populace poptávka a překračuje nabídku až dvojnásobně. No a v Ostravě jihu, ale v příštích letech vzniknou hned dvě nová zařízení tohoto typu. No a čeští hokejbalisté na mistrovství světa v Ostravě vybojovali stříbro. Ve finále, ve kterém jim v Ostravar aréně mimo jiné fandil i Jaromír Nohavica, prohráli z USA 1-2 v prodloužení. Stříbro brali i české ženy. V sobotním finále prohráli s USA 0-1. Gratulujeme.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: A 6:04, pondělí 29. června. Byť by to mohlo být matoucí, tak ano, první prázdninový den. Přejeme dobré ráno i těm, co dneska do školy nejeli. Pozor, v Kopřivnici v ulici Československé armády se srazila dodávka s osobním autem. Ulice je uzavřená, probíhají v tuto chvíli záchranné a vyprošťovací práce. To znamená, že z kruhového objezdu se nedostanete směrem na 480. Myslete na to, buďte opatrní, jezděte opatrně, hlavně pijte, prosím vás, je to v klidu. Aspoň se opálíme, jo, pozor. Dělnická ulice, ta je vedena jako objízdná trasa, ještě doplnění, jo. Pánská a ulice Průmyslový park. Díky moc, jezděte opatrně, další informace posílejte 77337136.
3: A přežijte to dneska.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: přejeme. Tohle je Fresh Radio, taky na ní Bon Appetit, Monika Rudová, Honza Pernický.
1: Dobré ranko, tak jak jste přežili víkend? Dej nám rovnou tipa, kde se skoupal, Honzi.
0: Já jsem se koupal na Sepetné, tam jsem totiž celý víkend trávil, my jsme byli na tom wellnessu, nakonec to nebyl ten Ondrášův dvůr, to jsem to si myslel, že bude luxus teda, jako no, tak jako Sepetná fajn.
1: Ale Sepetná je Ostravice, to máš úplně jinde než Ondrášův dvůr.
0: No, je to trošku někde jinde. Je to o něco blíž, ten Ondrášův dvůr je trošku dál, tam jsem byl loni a bylo
1: jo,
0: to moc fajn.
1: Vím, to
0: já
1: prostě
0: jsem se prostě spletl, no,
1: jo,
0: ale víš co, hele, ten účel to splnilo. Voda tam byla, tam je koupal ještě sluníčko.
1: No to jo, ale tam je Sepetná disponuje i wellnessem. Já jsem měla za to, jo, že oni mají jenom bazén, takže mají wellness.
0: Disponuje, okay. Dole dělají masáže, jo, sauna, jo. Všechno jako fungovalo. Dokonce tam ani nebylo jako podle mě moc lidí, že to bylo jako tak v pohodě.
1: Všichni byli venku určitě.
0: No, je pravda, že v sobotu na tom sluníčku na koupaliště, tak to teda byl masakr jako. No. To teda jako bylo něco.
1: Byli někde u vody jako pod širým nebem určitě.
0: Ale dalo se výborně koupat i v těch jako jezírcích, co tečou podél jako řeky, bylo to moc fajn. Včera jsem přijel večer odpoledne a říkám si, protože jako včera bylo fakt jako rekordně, jo. Dokonce vím, že byl naměřený i obecný rekord jako český, ten byl nějakých necelých 42 stupňů Celsia, takže bylo odporně, když to řeknu jako takhle, tak si říkám večer, už bylo jakž tak, no, vyjížděli jsme v 9 večer od baráku, auto mi ukazovalo 35 stupňů ještě pořád. Jo, takže jeli jsme na Kalichovo jezero do Bohumína.
1: Právě neznám, tak se dívám na fotky. Pro mě
0: co
1: je to jako
0: na to říkáš?
1: Takový koupák mi to přijde.
0: Jezírko.
1: Jo. Ale podle těch fotek tady z dronu pravděpodobně takový kačor.
0: Ne, bylo to čisté, pozor. Navíc my jsme šli i do oblasti, která byla zasypaná pískem. I ve vodě. Nevím, jestli laguna, ale byla zasypaná pískem ve vodě i jako na břehu. A no, to bylo jako v moři.
1: Okay, koukám ale, že tam jsou jako i občerstvovací stanice,
0: jo,
1: takže
0: jo.
1: Vy jste šli asi až prozíravě po tom, co všichni byli doma, ne? To
0: jednak,
1: bylo zavřené celé.
0: A byli jsme
1: určitě
0: daleko od stanice, my jsme byli fakt v takové jako zátoce maličké.
1: Vypadá to hezky, no.
0: No a ty ses taky koupala, konečně jsem tě viděl v spodním prádle jenom.
1: Víš co, já jsem se koupala, já jsem byla
0: takhle,
1: v sobotu jsem byla na oslavě, kterou jsem tak hezky jako koordinovala, to bylo fajn. A čachtačka tam byla určitě, tam byl jako bazén.
0: Ano.
1: A v neděli jsem byla u tety,
0: ano,
1: která má bazén a vířivku, takže jsem byla dokonce i ve vířivce. A musím říct, že ta vířivka, kde je teplá voda, mě osvěžila více než ten bazén.
0: Aha.
1: Tak to bylo
0: jasně,
1: fajn.
0: No, to věřím. No, i ten kališák byl teplý. Jako to.
1: Cachtala, kolik ta voda mohla mít, 38 stupňů.
0: No, to je.
1: A normální bazény, ale taky už mají kolem 35, 30,
0: no,
1: 31.
0: Je to tak, no.
1: Teta měla teda 31 bazén.
0: Jo, to je typuju jenom.
1: No,
0: jako, no.
1: Jo, no, že si myslím, že 35 jako je moc, to už by fakt bylo jak výřivka, ale jako kolem 30 to je moc.
0: No hele, můj názor byl jako takový, že vlastně v takovém počasí, které včera odpoledne bylo, se nehodí ani jít na to koupaliště. I to je podle mě jako o zdraví.
1: No dobře, ale jak to chceš vyřešit, jo? Potřebuješ schladit organismus, bydlíš v paneláku.
0: Tak do sklepa.
1: Jako
0: napustit si nějaký bazínek.
1: My třeba máme sklep zamknutý, ještě i na mříž, jo? Takže
0: tak to ne.
1: Sám se dostáváš těžko, jako jo.
0: Tak dejte nějaký tip, jak jste to trávili vy.
2: Novinka na Fresh Radio.
0: 77 337 136. To je náš WhatsApp. Zajímá nás, jaký jste měli parný víkend vy.
1: Aha, jak
0: pojďte.
1: Jste to přežili, díky čemu.

0: Tohle je nový Ray Dalton. Dobré ráno, přejeme na Freshy. Díky za vzkazy, které nám posíláte, respektive jak nám vysvětlujete, jak jste vy zvládli to extrémní horko, které tady bylo. A pozor, ještě bude.
1: Lucka bydlí kousek od Českého Těšína a jejich domácí bazén to jistil, takže přizvali všechny děti v okolí, aby se měli s kým rád jejich děti. Taková jako vodná varianta. Co máš ty?
0: Ale Verča z Frýdku Místku zase napsala, že si užívala víkend doma, kde je chládek, protože klimatizace na 100%.
1: Ondis to bohužel celé projezdil a vypadá to, že bude jezdit i dneska, v tento parní den, takže přeci jenom, a na to jsme zapomněli, spousta lidí jsme nadávali, kolik se lidí tlačilo na koupácích a přitom kolik lidí ty brdě v tom vedru muselo normálně jako fungovat, makat, že?
0: A pracovat.
1: A pracovat, přesně, jo. Třeba i venku, tak klobouk dolů teda, ono to bylo těžko udychatelné i pro nás, to jsme se mohli bavit. Já tady mám
0: pozor,
1: potom ještě
0: já bych jako vlastně vypíknout hasiče, policisty, záchranáře.
1: Uniformované lidi, kteří musí i v tom vedru mít nějaký předepsaný oděv, jo, a nemůžou jako jít do kraťasů. Můj kamarád ženil syna v sobotu a když postoval fotku, tak na tom už jenom košily a kraťásky, jo, tak jsem si říkala, tak to je dobrý pracovní jako svatební oděv, ale on potom přiznal a fakt to dokázal fotkou, že byl normálně v obleku, včetně kravaty, všichni byli oblíčení jako stylově, takže to až bylo v tom pozdějším odpoledni, kde se mohli uvolnit.
0: Udrželi tradici, ale teda i tak tohle by bylo, já bych se asi chtěl, jako až to jednou přijde, tak já se budu ženit, Moni, v listopadu.
1: Ale pozor, aby tě to nevypinkalo, já jsem třeba měla podzimní svatbu a my jsme teda měli vedro. Takže...
0: Ona by mi to karma mohla
1: jako
0: vrátit.
1: Těžko říct,
0: dámy a pánové, v listopadu není maximum 27 stupňů Celsia.
1: Třeba si by si měl možná takové štěstí. A já jsem to potuplovala, jsem se vdávala v lese ještě ke všemu.
0: No ježiš, takže... ještě k tomu.
1: To pršelo, bylo to dobré, nepršelo právě. Ne. Bylo fakt krásně, to bylo tak nádherný podzimní, vysloveně babí léto to bylo.
0: Babí léto. A kdy se zdávala? Jak
1: na konci září, jo, jako konci, nebyl to listopad, ale... To jenom ti chci říct, jako, že i když chceš sázet na trošku jiný termín, než je typické pro svatby,
0: tak ti to může,
1: ti to
0: prostě
1: může ti to prostě jako vyjít jinak, než si představuješ.
0: Jasně, no. Helejte, dívejte, my vlastně jako pro vás máme jenom jednu zprávu. Ať dneska děláte cokoliv, tak dělejte to opatrně, protože i dnes, jak už jsem avizoval, je vydaný Českým hydrometeorologickým ústavem červený systém, to znamená, že je tady extrémní vedro.
1: Výstraha.
0: A dneska, A dneska teploty mají znova atakovat 36 a více stupňů. Tak opatrně.
1: Je to tak.
0: Posíláme další muziku právě teď. Posloucháte ranní Bon

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale

0: Přímo před vámi Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza.

0: My jsme ještě u toho tropického víkendu. Honza teda byl v rámci wellnessu na Ostravici, v takovém rezortu, kde byl určitě i bazén. To je něco, co já si pamatuju.
1: Ano, ano, je tam. Jo. Dokonce i tobogán si představu.
0: Je, tak ale ten tobogán je podle mě venku, ne? On je takový jako perfektní, že vyjdeš z toho hotýlku.
1: No.
0: A teď před tebou pro děti je taková jako skluzavka, která vede dolů, vedle
1: no to jo,
0: spodu,
1: ale já myslím, ty jako tobogán jako i v tom bazénu,
0: jasně,
1: no jasně,
0: jo,
1: je tam.
0: Jo,
1: je tam a byl výborný. Teda ale jako co spíš já si odnáším z tohoto víkendu, takže jako wellness OK, v pohodě, jen není asi tajemství, že jsem ho tam trávil se svou maminkou, tetičkou, babičkou, sestřenicí, sestrou, to znamená, že jsem byl jeden muž v té tlupě žen a teda, Moni, já ti řeknu jako upřímně, já jsem se vrátil včera a měl jsem tak vybité sociální baterky, ježišmarja, to budu dospávat do čtvrtka minimálně.
0: Jako, že jsi se přetáhl a nechodil si spát, že jste jako se bavili
1: ne.
0: až do noci, nebo jako myslíš?
1: Ne.
0: A nebo že máš dost, protože to byl dámský kolektiv.
1: No byl to hlavně dámský kolektiv, tak jsem řešil takové ty dámské problémy, víš.
0: No,
1: jako...
0: ty jsi nepochopil, že dámy proto jezdí sami na dámskou jízdu, no, co no, jsi tam dělal?
1: Oni mě přizvali, já jsem byl přizván, takže já jsem jako řekl, OK, pojedu, ale teda ano, teď zpětně přiznávám, to byla chyba.
0: Tak ze všech chlapů v okolí si vybrali tebe.
1: Ano.
0: Jo.
1: Tak já jsem jedinečný.
0: Chudák, ty jsi vyhrál Černého Petra.
1: Takže jako vybité baterky mám, wellness asi OK, teploty, tak se to sešlo, víš, všechno, no. Ale jako v pohodě.
0: Ale dívej, teď se hodíš do klidu.
1: Jo.
0: Budeš tady týden nějak bojovat, pak tady budeš úplně sám, tak
1: no,
0: to se můžeš asociozovat.
1: To bude paráda.
0: A přesně, a už jsi klídeček.
1: No a ty vlastně příští týden odjíždíš už to?
0: No prosím tě, já odjíždím takhle. Já příští pondělí touhle dobou už budu sedět na motorce.
1: Aha.
0: A pojedu směr Chorvatsko.
1: Jo.
0: A vize je taková, že my teda s Ráďou to chceme nějak jako zvládnout na motorce do Chorvatska s tím, že budeme první noc ale spát v Rakousku, to nedáme najednou.
1: No.
0: Já určitě ne. Víš, já nejsem jako tak zvyklá, takže první noc Chorvatsko, Rakousko, druhou noc Chorvatsko, možná ještě další noc Chorvatsko uvidíme, pak to chceme vzít přes Itálii zpátky, tam jednu noc a
1: přes
0: poslední
1: Itálii.
0: Noc, jo, chtěl by to tak jako obkroužit. Aha. A poslední noc v Rakousku zase.
1: Rakousku, no, teda. Uvidíme. A pod stanem budete spát.
0: Ne, někde, kde si, já ani nevím, jo, upřímně, protože tam,
1: má to v režii tvůj muž.
0: Má to v režii můj chlap, takže tam, kde mě uloží, tak tam budu.
1: Tak tam se vyspíš.
0: Pokud to nebude nějaká noclehárna s medvědem.
1: No a stan by ti stačil teoreticky?
0: Mně teoreticky by stačil jako stan, ale
1: jo?
0: Myslím si, že v rámci toho, ať jedeme co nejlehčejší, tak si myslím, že bude řešit ubytování hotely.
1: Jasně,
0: nebo nějaké, já nevím, jiné příbytky.
1: Jo?
0: Dneska je to rychle, dneska se kouknete na ty různé stránky, kde se dá bukovat.
1: No jasně, to je hned, vybereš okamžitě.
0: Přesně, my jsme přijeli minule s holkama do Medulínu v Chorvatsku, bylo za 5 minut 12 a ve 12.05 už jsme byli na ubytku.
1: Častokrát to bývá levnější, protože to hledáš, jakoby, víš, jako hned, jo? Jo,
0: jo.
1: Tak, hele, tak já ti to moc přeju, užij si to.
0: Jo, děkuju, bude mě to bolet, protože...
1: Nohy?
0: No, spíš zadek, ale
1: no.
0: Aspoň budu vědět, že ho mám.
1: Tak jedeš s mužem, on se o to postará.
0: Bude foukat, povědět.
1: Dobré ráno, za chviličku pokračujeme. I jukeboxy se chystají, tak buďte s námi.
2: Mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Olivia Rodrigo, za minutku 7:45. Je krásně, je léto a je tady Jukebox!
1: Jukebox, Fresh Radio.
0: Dan se třeba Parťasu, týden neozval.
2: Co je s váma? My respektujeme, že máte dovolenou, ale mohli byste třeba napsat, děcka, a já teď jako týden nebudu aktivní, protože si jedu čachtat zadek a nohy někde třeba do Chorvatska k Jadranu. Dejte nám vědět, jestli žijete a pokud žijete, jak žijete, naši pravidelní džuboksáci.
0: Po Danovi chtěli vyhlásit pomalu celostátní pátrání, protože tohle nám prostě nesedí. Takže pojďme zpátky vrátit se v čase. Chceme slyšet Dana. Dneska bylo jako.
2: Jako bylo by ho fajn, kdyby se zase takhle ozval. Jo.
0: Já bych ho chtěl dneska slyšet, já potřebuji být v klidu, že ten člověk žije. Jako.
2: Taky mi to chybí.
0: Ale klidně, samozřejmě jukeboxy jsou pro všechny, takže pokud máte na srdci nějaké přání, které byste chtěli slyšet a nechat zahrát na Fresh Radio, tak rozhodně volejte nebo pište na náš WhatsApp 773 37 136, posílejte hlasovku, cokoliv, jsou tady jukeboxy.
1: Jukebox Fresh Radio, pošli hlasovku 773 37 136.

0: Jukeboxy Fresh Radia jsou tu.
1: Dan tu ale není.
0: No, to, ale vlastně jak se to vezme?
1: Jak se to vezme? Ten Dan, kterého jsme my chtěli slyšet, protože už jsme ho třeba druhý týden neslyšeli, ten se stále neozval. Nicméně, ozval se krapet jiný Dan, jo? Dobré ráno, Dane.
2: Ahoj, já bych chtěl zahrát Pam Rabbit.
0: Aha. Dobře, Dané, tak my ti ji teda zahrajeme.
1: To je všechno, co řekl.
0: Tak on byl výstižný a stručný, že jo? Tak jo,
1: vlastně
0: co by to zdržoval?
1: Jo. Děkujeme, za toho Pam Rabbit je nachystaná, nicméně hlasovek pár ještě přišlo, mně se líbí, ale ovšem tady jedna od vlastně a.k.a. mého kolegy víceméně, jo? Pozor, dobře.
3: Ahoj, ahoj. Honzo, pro tebe nějakou pěknou písničku. A ti to dnešní odpoledne krásně uteče.
1: No jo, to
0: ahoj, Davčo,
1: víš,
0: musíš to dovysvětlit, co ti má utéct a proč?
1: No dneska, já dneska jdu taky do práce. Já dneska budu taky uniformovaný muž, který bude vykonávat práci v tomto počasí. A taky budu obdivován, víš?
0: Ale nebude venku, jo? Ještě to přibliž, ne všichni ví. No, budeš v klimatizované tramvaji nebo autobuse?
1: V klimatizovaném autobuse
0: vidíš,
1: budu.
0: Vidíš, a jakou máš trasu?
1: Dneska jezdím linku 37.
0: Počkej, to je Poruba i?
1: To je z Poruby na náměstí Republiky.
0: Okay, dobře, tak znám vás a
1: hele,
0: ti to uteče teda.
1: Já jsem úplně v pohodě, Moni, protože vím, že je to v klidu. Kdyby mi náhodou z toho počasí třeba kleplo nebo něco, tak linka 37 projíždí kolem dvou ostravských nemocnic.
0: Tak to si to umíš vybrat teda. Začínáš u jedné, končíš u druhé,
1: to,
0: ne?
1: To více méně, ano. Jukebox Fresh Radio. Pam Rabbit posíláme právě teď Danovi a všem, co poslouchají. Dobré ráno přejeme.
0: Dobré.

0: Jonas Blue, dobré ráno, 7 hodin právě teď.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Dobré ráno, aktuálně v Ostravě 25 stupňů Celsia. Dámy a pánové, dneska v denních maximech Ostravsko 36 až 38 stupňů Celsia. Počítejte s tím, že po celý den bude jasná obloha. Na horách, tedy v Beskydech, dneska maxima do 34 stupňů Celsia. A Český hydrometeorologický ústav má stále vydanou červenou výstrahu do dnešní půlnoci. Tak prosím, myslete na to, abyste náhodou neskončili doma s úžehem nebo s úpalem. Pijte a hlavně na hlavě něco mějte.
3: Já jsem chtěla jenom dodat, Honzi, že je stejně teplo jako zrovna v tuhle chvíli v Chorvatsku, jo, v Česku.
0: No,
3: mimochodem, jo, abyste si udělali představu.
0: Včera bylo večer v Ostravě o 2 stupně víc než v Hurgádě. Tak jen tak jako, by the way.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: A u toho tepla zůstaneme 2 minuty po 7. Krásné dobré ráno. Tropické teploty v Moravskoslezském kraji opět lamaly rekordy. Denní maxima platná například pro sobotu byla překonána na všech místech, kde se měří alespoň 30 let. Takových stanic je v regionu 20. Na 19 z nich padl i rekord platný pro celý červen. Nejvyšší teplotu měřící stanice v neděli zaznamenaly v Moravskoslezském kraji, v Ostravě Porubě, kde bylo naměřeno přes 37,6 stupně Celsia. Vedra vyhnala lidi k vodě, plno jich bylo na koupalištích, ale i na rybnících i přehradách. Především na přehradách by lidé měli být opatrní, pokud chtějí plavat dále od břehu, kde probíhá třeba i provoz plavidel. Mnoho plavců se už naučilo využívat reflexní plováky, které jsou pro vůdce plavidel na hladině dobře viditelné. V atraktivní lokalitě na okraji Ostravy vyrůstá čtvrť, která je tvořená více než 30 rodinnými domy. Jednotlivé stavby už mají střechy, řemeslníci pokračují v dalších pracích, včetně úpravy okolí. Domy se nacházejí na konci městské části Ostrava Lhotka směrem na Hošťálkovice. Je to zhruba 10 minut od centra Ostravy. Čeští hokejbalisté na mistrovství světa v Ostravě vybojovali stříbro. Gratulujeme. Ve finále, ve kterém jim v Ostravar aréně mimo jiné fandil i Jaromír Nohavica, prohráli s USA 1-2 v prodloužení. Stříbro brali i české ženy. V sobotním finále prohráli s USA 0-1.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minuty po 7. aktuální čas. Dobré ráno, na cesty přejeme. Pozor v Havířově, kde se srazilo nákladní auto s osobním, tedy úplně přesně na kruhovém objezdu při příjezdu do Havířova po Rudné. Je to směrem na výjezd do města. Opatrně taky stále ještě v ulici Československé armády v Kopřivnici se tam srazili osobní auto s dodávkou. V tuto chvíli už je ulice průjezdná kyvadlovým provozem. Jezdí se tedy jedním jízdním pruhem. Opatrně na místě je ještě stále policie a dopravní nehodu vyšetřuje. Další komplikace nebo nehody, které máte před sebou na cestách, dejte vědět na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
10: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, Na Škroupově ulici.
9: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
10: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!
8: Bon appetit!

0: Dobré ránko, 7.09, Fresh Radio, Bon Appetit, Monika, také Honza. Aha,
1: je tady léto, ano, já už jsem to říkal, dneska vlastně, byť to datum tomu nenapovídá, tak dneska je první prázdninový den. A my jsme, Moni, mě trošku mrzí, že my jsme v pátek, teď já možná trošku odpočím, promiň, jo, my jsme v pátek úplně, ale úplně svým způsobem vypustili, že to byl poslední školní den.
0: No, my jsme to, Honzi, nevypustili, protože my jsme ve velkém přáli našim malým hezké prázdniny už ve středu, protože v Ostravě se vlastně jako polovina, a nejenom v Ostravě, bylo to tak i jinde, rozdělila na ty, kteří brali vysvědčení i ve středu, A potom čtvrtek, pátek měli jakoby rádoby ředitelská volno, tím pádem jako našli nebo vyšli směrem na prázdniny dříve, rozumíš?
1: Jo, třeba sestra si šla pro vysvědčení až v pátek.
0: Vidíš,
1: jo,
0: můj Vojta jako taky šel až v pátek, ale pak máme jako kamarádky a jejich děti opravdu seděli doma už od středeční 9. hodiny a třetí minuty, podle mě, jo, že měli jenom do 8.45 a hned fičeli.
1: No takže, jakoby, mě jenom jako mrzelo, že jsme vlastně v pátek neřekli takové to jako oficiálně.
0: Ok, tak to řekni dneska, teď máš u rádia.
1: Není.
0: Jako kdy jindy v pátek by tě neslyšeli prcata, dneska je máš u rádia, tak jestli máš někoho, koho chceš pozdravit přímo konkrétně
1: tak
0: a popřát krásné, no,
1: v pátek. Pátek byl poslední školní den? A počkej.
0: Ticho, nás to nezajímá. My už máme prázdniny.
1: No a dneska je
0: Pondělí, což
1: to znamená,
0: vás nemusí zajímat.
1: První prázdninový den, to vás taky nemusí zajímat. Ale pozor, pak jsou tady jako dospělí, kteří chodí do práce stejně jako my, pro nás jako žádné prázdniny prostě nejsou.
0: No a pozor, tady je to trouble, protože tenhle volný týden udělal rodičům dost čáru přes rozpočet, jo, protože ty rodiče nebo ti mamin,
1: ti maminci?
0: No to je jedno, to nejsem schopná to dneska.
1: Možná.
0: No, chtěla jsem říct něco jiného, ale není čas to tady vysvětlovat. Prostě rodiče někteří neměli hlídání pro tenhle týden.
1: Ano.
0: Takže buď to museli teďka rychle spacifikovat babičky, které ale už tak budou mít náročný prázdninový, jo, režim s nima.
1: Jasně, ano.
0: A nebo museli zaplatit dětem chůvu a případně příměstský tábor, ale ten vyjde na 3 až 5 tisíc korun podle toho, kde a s jakým zaměřením.
1: Neexistuje třeba nějaká jako škola, která funguje o prázdninách? Nebo školka?
0: Školky fungují některé o prázdninách.
1: Školky,
0: ne
1: jo,
0: po celou dobu, ale některé jo.
1: A školy?
0: A většinou soukromé.
1: Školy ne.
0: Ale školy asi si myslím, že ne, že jsme všichni rádi, že padají pryč. Jako třeba moje, nebo učitelka od mého Vojty, ta říkala, my jsme se potkali v pátek a říkala, že v sobotu už je na dovolené. Takže asi, že ani paní učitelky nechtějí.
1: To si ani kabinet nezbalila. Na druhou stranu učitele ti se vrací do školy dřív, že jo, tak u nich se to jako nepočítá.
0: Jasně,
1: trošku. No
0: přejme jim to.
1: Přejme vám všem pěkné léto, které začíná tady na Freši. Nebojte se, my tady s Mončou během léta budeme, co je trošku jinak, je náš dopolední pořad Skandál. Ten si dává na léto pauzu, ale jinak vlastně všechno tak, jak jste zvyklí.
0: Jo, Mašinerie taky teda, by the way, nebude během léta, ale to je jako standardní věc, na to jste zvyklí celé měsíce.
1: Jasně.
0: A roky, Marika ta vyrazila se svým pořadem teprve v září.
1: Ano.
0: Takže vám si musíme upozornit, že Marika, paní učitelka, to taky zabalila, jo.
1: Ale nebojte, to nejlepší si můžete právě pustit od 9 do 10 takzvaným Fresh Hour, tak my vám tam budeme sypat to, co se nám prostě jako povedlo. Ty už jdeš?
0: Ne,
1: jo.
0: Co tě napadá?

0: Festival Beats for Love se blíží. Blíží se moc, je pondělí a ve středu to startuje.
1: Dobrá zpráva je, že tak brutální tropy, jaké jsme zažili teď v sobotu a v neděli, snad nebudou. Ty teploty by měly být letní, ale ne až takhle pekelně letné. Nebo letní.
0: Na letné to nebude.
1: Na letné to není, je to v Dolních Vítkovicích, jo. Tak jenom ať nejedete špatně. A otázka jasně mířená i na Honzu, protože se tam ochomítne. Jestli nějakým způsobem ladí styling, případně vy ladíte styling na Beats for Love, protože víme, že on je to jako taneční hudební festival, ale...
0: Je to i přehlídka hezkého oblečení.
1: Ano, je to přehlídka jako různých kreativních nápadů. Tak ano. Co?
0: Ale tak jako dívej, v mé hlavě je to jasně nastaveno. Jo?
1: A v tvém šatníku?
0: V mém šatníku už tolik ne. Já si vždycky zakládám na to, abych měl boty, které můžu zničit, jo? Které mě jakoby nebudou mrzet.
1: To fakt, ať víte, jestli si vezmete bílé boty, které vypadají neskutečně, to fakt jako...
0: A byly drahé,
1: tak se s nimi rozlučte.
0: Pokud nás poslouchá zrovna teď někdo, kdo už do Ostravy přijel a není úplně místní a jde třeba na festival poprvé, tak opravdu poslouchejte dobře, protože tohle jsou cenné rady, bych řekl.
1: Dobře, takže boty. Klidně si je vemte, ale jenom ať víte, že jedny boty tam padnou vždycky. A čím světlejší jsou, tím
0: horší
1: dříve pojdou.
0: Ano. Co se týče potom oblečení, tak rozhodně kraťasy, nechápu lidi, co si oblíkají dlouhé jako nohavice. To není dobrý nápad, věřte tomu, že není, takže rozhodně kraťasy. A já, Moni, letos jsem ve stylu košilek, jo, dívej, dokonce jednu na sobě teď mám. Řekni, jak sluší, co?
1: To si ona je jako super. Ale tu chceš nabít si přímo, jo?
0: No, to bych si možná jako i vzal, říkám si, že jako jo.
1: Jo, já bych si představovala nějakou jako více výraznější nabíci.
0: Více výraznější? Mm. Co to znamená?
1: Já si tohle umím představit na jiný festival, ale nabíci, kdy se můžeš jednoduše popustit uzdu své fantazii.
0: Jo, ale já nechci být výrazný. Já nechci být výrazný.
1: Tak v tom případě OK, jestli ti jedno, že si tě někdo nevšimne nebo všimne, tak jo.
0: A
1: tak si to vem.
0: No a ty bereš co?
1: Já mám takovou výraznou žlutou sukničku, ale ta fakt jako ta září až do frýtku bude vidět.
0: Sukničku, jakože je krátká?
1: Jako sukničku, no úplně krátká.
0: Ne, ale prosím, a kde končí tak zhruba? Ukaž mi.
1: Tam, kde začíná. Ale já si většinou jako podlékám třeba nějakými aspoň, já nevím, kraťásky nebo...
0: Ty jsi ale fikaná, tak jako...
1: A když už tak, dobře, a chápu, že v 8 večer nebude zima, ale ti, co tam jsou třeba, nevím, do 1 do rána, tak potom už třeba chladno je, víš. A než tahat svršek nějaký...
0: Tak co?
1: Chápeš, no.
0: Tak raději jako...
1: Ne, já jenom si říkal, že se vyplatí opravdu mít všechno krátké, rukáv i nohavice, tak jenom zvažte, že potom tam může být jako chladno.
0: Tak ve 2 ráno už lidi hřeje alkohol, prosím tebe.
1: Dobře, okej, jestli máš zkušenosti.
0: A nahoře budeš mít co?
1: Nahoře budu mít, jako ptáš se na oblečení, taky nevím, s čím to půjde, tak nějaké tílečko asi, nebo nějakou košilku k tomu, nevím. Musím se podívat.
0: A potkáme se nebo něco teda?
1: No ty nepůjdeš vidět, tebe přehlídnu, ale možná mě potkáš určitě.
0: Tak co si oblečete vy, klidně dejte vědět. Ostatně Calvin Harris právě teď dohrává, i ten zazní už ve středu tady v Dolní oblasti Vítkovic. Tak pište!
2: WhatsApp 77 337 1036.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště

0: Karpatské hory, Javorsky.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Aha, Adéla bude mít rohy. Jako správná ďáblice.
1: A bude rohy?
0: A bude mít dokonce i kožený obleček.
1: A budou beraní nebo?
0: Ne, budou čertovské určitě.
1: No. A obleček jo. Obleček. Ty poslouchej, Adéla si říkala?
0: Adélka, no.
1: Adéla si to plete s nějakým jiným festivalem, ale ne.
0: No já se bojím, že neplete, protože kdykoliv jsem já na Bícech byla, tak jsem fakt jako koukala, co jsou schopné ty ženy. Dámy bych v tomhle případě jako slovo sorry Adélku jako nepoužila, protože to spíš té ďáblice než dámy jsou schopné na sebe nahodit.
1: Jasně, a proč se neinspiruješ, to by taky slušilo.
0: Ty Honzi, já jsem nikdy taková nebyla, já nepotřebuji, já nejsem kontroverzní jako v oblékání.
1: A to není kontroverzní jako rohy mít na sobě?
0: No, mě to jako přijde dost kontroverzní.
1: Ty bys mohla mít i beraní.
0: Třeba, jo, třeba, ale nikdy mě to nějakým způsobem neupoutalo.
1: Rozumím.
0: Bych to potřebovala prezentovat.
1: Tak třeba Táňa ta sází na klasiku, zdravím do rádia, tak jak říkáte vy, tričko, kraťasy na pohodu, jdu a bude to fajn. Potom tady píše Ondřej, který se chce s námi podělit o zkušenost z minulého roku. Minulý rok jsem tam potkal holku, co měla tanga a přesto sukni ze síťky. Šlo jo. Vidět naprosto všechno.
0: Jo, přesně tak.
1: No tohle už je kontroverzní, tohle to už je jako hodně mimo.
0: Jsou tam takové, které si ani neberou to spodní prádlo, protože třeba mají své důležité části těla překryty jenom nějakým malováním.
1: No
0: třeba.
1: Právě, tak tohle jo. Jako, tohle nevím, no.
0: A nebo klasik holky nahazují na sebe jenom plavky a mají to právě, které bylo psáno, jenom přehozeno nějakou síťkou třeba.
1: Ne, tak to ne, tak to
0: no
1: ne.
0: A chlapi
1: to se mi taky nelíbí.
0: Teda. Nelíbí. Od nás byl, myslím, že někdo, to byl dokonce náš loňský výhercek, jeden z nich, který nám potom poslal fotku a ten to teda taky vytunil, jo. Ten, myslím, měl na sobě křídla.
1: No.
0: Pokud si to dobře pamatuju. A taky to vypadalo. Ten jako prostě, když tam lítnu, tak se ho vždycky musíš najít tím pohledem.
1: Okay,
0: to
1: hele, prostě všimneš. A vlastně mě ve finále trošku mrzí, že nebudu tedy originální, já budu úplně normální kluk, co přijde jako slušně
0: přijde
1: oblečený. A bude to fajn.
0: Slušně oblečený.
1: Bude to fajn.
0: To zrovna
1: mě.
0: Si myslím, že zrovna Bíci jako slušné oblečení nevyžadují. No, to není jako divadla.
1: Ne, tak jako že přijdu jako na pohodu úplně. Hlavně, ať tam prosím teče pivo. To je důležité.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.
1: Ten Garek právě teď, nebo za chvilku taky Tame Impala na Freshi. Přejeme dobré ráno, tohle je Fresh.

0: 9.39, dobré ráno přejeme.
1: Bonjour, dobré ranko.
0: Dobré ranko. A já to vím, vy už cítíte to napětí a cítíte ho správně, protože ano, fršáci, přichází kvíz naopak.
1: O co? To bude tenhle týden.
0: No,
1: pojďme
0: to, nám
1: to uvést na pravou míru. Minulý týden jsme si dopřávali krásné momenty u vinného baru.
0: Ano.
1: To znamená, že to bylo ryze jako požitkové.
0: O víně, hlavně o víně. Ano, ano.
1: A teď to bude požitkové hlavně o jídle, protože pro vás máme voucher za dvojku do restaurace Palou, která je kousek od Komenského sadu.
0: Vím. Hele, já možná se, ne možná, já se budu opakovat prostě v Palouku, ať to je, jak je to, je nejlepší smažený sýr, který jsem kdy, kde jezl.
1: To určitě jo, ale oni tam, Honzi, dělají jako normální meníčka každý den, součástí toho bývá ten smažák, ale
0: ano.
1: Zkusil jsi tam někdy, já nevím, třeba
0: ne.
1: Jejich vývar,
0: ne.
1: Nebo
0: jo, vývar
1: co
0: možná.
1: Můžou dělat ještě.
0: Hele, vývar možná jo, ale jiné jídlo jsem tam nikdy neměl. Ne,
1: jako vysloveně na smažáček, no tak proč ne, proti gustu.
0: Hele, a potvrdí a podepíše to i Jirka Javorský, prostě smažený sýr v Palouku, ten je.
1: Mm.
0: Tak, a klidně ho můžete mít i vy. A za 2000 korun kolik si koupíš takových smažených sýrů?
1: Počkej,
0: spočítej
1: ještě,
0: to.
1: Jo. Mluv o smažáku.
0: Smažený
1: a já tě zkusím nahlodat.
0: S hranolkama a tatarkou. Ježiši Kriste. Ještě navíc, víš co, doma si nikdy neuděláš takový smažák jako v hospodě, protože doma ho smažíš na čerstvém oleji, rozumíš? No, já musím mít asi.
1: Počkej, já zkusím, jo, zkusím.
0: Tak zkus, no.
1: Tak řekli jsme si, že vývar si vývarový, takže teoreticky by si normálně před smažákem měl vývar. Dneska bys mohl mít nebo tenhle týden i klidně kyselicu, ale
0: jasně?
1: Jo, teď to zkusím. Trhané kuřecí maso na paprice s těstovinami.
0: Ne.
1: Nebo smažák, dobře?
0: Smažák.
1: Francouzské brambory a nebo smažák?
0: Smažák.
1: Kuřecí steak, letní bramborový salát s jogurtem nebo smažák?
0: OK, tak toto už je maličko
1: jako nekecej,
0: těžší.
1: Že jogurt?
0: Ne, smažák, no. OK, smažák, pojď dál.
1: Bramborový salát s jogurtem, já bych si to dala, ale na tebe mi to připadá teda šílenost. OK,
0: pojďme,
1: a nebo
0: smažák, no.
1: Poslední varianta, a to by mohlo tvůj smažáček zahnat hezky do kouta, smažený kuřecí řízek s kašičkou, s okurkou kyselou, pochopitelně. A nebo jako smažáček s hranolkama a tatarečkou, co?
0: Sakra, no, jako řízek.
1: No, řízek je řízek,
0: co? Řízek je řízek, hele. Takovéhle starosti klidně můžete mít v pátek vy, protože tento týden hrajeme do Palouku. Za chvilku zazní signál, pro vás to znamená jediné.
1: Vyčkávejte, jinak mám řešení pro stejně nerozhodné, jako jsme my. Jeden smažák, druhý řízeček a uděláme šmer.
0: No
1: jako
0: nebo sharing, za dvojku si můžeš koupit obojí, že?
1: A problém je řešen, okej. Okay.
0: Tak víc naopak bude. Už za chvilku. Tady na Freši. Dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Bon appetit.

0: David Guetta a taky Fresh Radio. Kvíz naopak je připraven právě teď. Můžete vzít do ruky svůj mobilní telefon, tedy pokud můžete, a můžete vytočit telefonní číslo tady k nám do studia. To je 773 37 136, protože právě s vámi si třeba teď chceme zahrát kvíz naopak. Rozdáváme 2000 korun do Palouku. Dobré ráno, kdo je na telefonu? Halo, halo.
1: Dobré ráno,
0: kdo tam je?
1: No tady Martin.
2: Martina, ahoj, to byla chvilka napětí. Čau.
1: No, dobra, já jsem si říkal, že nikdo nevolá, takže zavolám.
0: No tak to je skvělé.
2: Tak to je super, a tohle je super, tečka. Chtěla jsem být nějaká jako vtipnější, ale ne.
0: Nevyšlo to, ne, každý den je po svíce.
2: Teplo si vyžaduje svoje.
0: Je pondělí,
2: přesně.
0: Martine, odkud nám prosím tě voláš?
1: Z Brna.
0: Z Brna.
2: Je to tak?
0: Tak teda jako z Brna do Palouku, do Ostravy, k hornické poliklinice, to je kus, ale není to něco, co by mělo vadit, že jo?
2: Přesně. Tak jestli jsi ready, my jsme ready, 10 otázek a chceme špatné odpovědi.
0: Rozumíme. Dobře, OK, Martine, my jsme připraveni, ty taky. Kvíz naopak startuje.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Milý Martine, jak se jmenuje manželka od Runcajse?
1: Julie?
2: Může být. Začíná ve středu festival Beats for Love, ano nebo ne?
1: Ne.
2: Dobře.
0: Kolik samohlásek má slovo kakao?
1: 26.
2: Kolik nohou má stonožka?
1: 99.
2: Může být.
0: Správně. Madrid je hlavní město jaké země?
1: Portugalska.
2: Co je méně, Marťo, méně? 3 plus 2 anebo 2x 3?
1: 2x 3.
2: Super.
0: Výborně, jaké i napíšeš ve slovníku... ve slově ryba.
1: Měkně.
2: Co je to kytara?
1: Kytara to je takový žufánek.
0: Žufánek, to je krásné. Kterého je dnes? Datum.
1: Dnes je 13.
2: Může být. Prosím tě, doplň sytý hladovému a jak to pokračuje dál, tohle rčení nebo...
1: Pomáhá.
2: Tak jo, dobře. Je to hodný kluk ten Martin,
0: víš? Ten je. No, jo. Martine, taková, teď mě napadá důležitá otázka. Chystáš se na festival Beats for Love?
1: No, samozřejmě.
0: No,
2: podle mě je to pro Martina jako oslava, svátek a pravidelná zábava, že?
0: A to je jak na zavolanou, ty se tady dokonce možná i najíš v pátek nebo v sobotu.
1: By bylo skvělé.
2: Ale vlastně jo, to ti úplně perfektně vyjde.
0: To vychází jako hezky.
2: Člověče, tak gratulace, kdo by nás
0: snad,
2: udá.
0: Hele, Martine, snad budou hvězdy v pátek nastaveny.
2: Aha, to bylo
0: budou,
2: super.
0: Budou svítit na brněnskou, v jaké části Brna bydlíš?
1: Lískovec.
0: Snad budou svítit na Lískovec, jo, tak hezky, aby si třeba náhodou v pátek vyhrál. To už budeš mimochodem v Ostravě, takže ti vlastně teoreticky, když to vyhraješ, budeme volat do Ostravy, je to tak? Mm-hmm. Je to tak?
1: Ano.
2: No, tak okay. Jo, tak tvůj, hele.
0: Hele, ještě mi řekni, kde jsi ubytovaný teď, když tady budeš po dobu festivalu? Jsi v kempu?
1: Někde ve Frýdku, jako museli jsme hledat.
2: No, protože to je ale jasné, tady je to všechno vybrakované dlouho dopředu.
1: Od ledna.
2: Od ledna jste hledali a máte ubytko někde v okolí Frýdku místku. No jo, je to tak, no.
0: Hele,
2: tak.
0: Moc si to užijte, pokud se uslyšíme, tak v pátek. A do té doby opatruj se, ahoj.
2: Papalala, tuli, čau.
0: Čau. No a kvíz naopak tento týden až do čtvrtka, pochopitelně jako vždycky, rozdáváme v pátek ve velkém finále 2000 korun do...
2: Restaurace
0: Palou!
3: Kvíz naopak!

0: Už za 3 dny vystoupí tady v Ostravě v Dolních Vítkovicích v rámci 12. ročníku festivalu Beats for Love. Ano, to je nádhera. To se říká samo.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Vlastně pro někoho by mohla být nádhera i počasí, protože to je, až bych řekl, přenádherné.
3: A měla jsem štěstí, Honzi, o víkendu kolem mě byli lidi, kteří si toho počasí váží a říkali, co blbne tedy, tady je celý rok jako blbě, všichni brbláme a my máme chvíli tropy a už je to pro všechny problém, takže jsem kolem sebe měla fakt jako pozitivně naladěné lidi, víš, co
0: to je
3: si
0: správně,
3: to fakt
0: to je správně. Tak pozor, Český hydrometeorologický ústav vydal až do dnešní půlnoci červenou výstrahu před vysokými teplotami. Dnes tedy v Ostravě naměříme 36 až 38 stupňů Celsia, v noci pak teploty kolem 24 stupňů a na horách dneska v maximech je třeba veskedy 33 stupňů Celsia.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Pojďme ještě v tom tématu pokračovat a pojďme si říct, co teda Ostrava, okolí a víkend. Tropické teploty v Moravskoslezském kraji opět lámaly rekordy. Denní maxima Plotná například pro sobotu byla překonána na všech místech, kde se měří alespoň 30 let. Takových stanic je u nás v regionu 20, na 19 z nich padl i rekord platný pro celý červen. Nejvyšší teplotu měřící stanice v neděli 28. zaznamenali v Moravskoslezském kraji v Ostravě Porubě, kde bylo naměřeno přes 37 stupňů Celsia. Vodní nádrž Baška bude po několika měsících opět napuštěná a připravená na letní sezónu. Oblíbené rekreační místo na Prýdeckom místecku také znovu láká návštěvníky k odpočinku, sportu, ale i koupání. Nádrž byla v uplynulém období částečně vypuštěná, a to kvůli technickým a taky provozním opatřením. V Ostravě jihu vzniknou nová zařízení pro seniory. Města v Česku nemají dostatek pobytových sociálních služeb pro seniory. Vlivem stárnutí populace poptávka překračuje nabídku až dvojnásobně, bohužel. V Ostravě jihu ale v příštích letech vzniknou hned 2 nová zařízení tohoto typu. A sport. Čeští hokejbalisté na mistrovství světa v Ostravě vybojovali stříbro. Ve finále, ve kterém jim v Ostravar aréně fandil třeba i Jaromír Nohavica, prohráli s USA 1-2 v prodloužení. Stříbro brali i české ženy, v sobotním finále prohráli s USA 0-1.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 8 hodině zdravíme taky na cesty do metropole. Pozor si dávejte stále ještě v Havířově na kruhovém objezdu při výjezdu z Rudné. Potom dále právě na odbočku do města se srazilo nákladní auto s osobním. V tuto chvíli už policie dost pravděpodobně dovyšetřuje nehodu a mohlo by to být v klidu průjezdné za chvilku, tak opatrně. Pozor také je ve Vítkově, kde se srazily 2 osobní auta nedaleko nemocnice. A opatrní buďte také ve Velkých Heralticích. V ulici Opavská se totiž srazilo osobní auto s chodcem a dost pravděpodobně tudy zrovna v tuto chvíli ani neprojedete. Další informace můžete hlásit, telefonní a WhatsAppové číslo tady k nám do studia je 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
11: Kontaktujte polary.cz.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Ráno má chutnat.

0: Dobré ráno, 8 hodin 14 minut, posloucháte ranní Bon Appetit, je tady Monika a Honza.
1: A to bylo 21 Pilots?
0: Ano.
1: Jo, takhle.
0: No co? No tak ptej se.
1: 21 Pilots, není to náhoda, ta slavná kapela, nebo to duo, ta
0: je
1: dvojka.
0: Je to slavná, které, ano.
1: Tak, jasně, a není to to slavné duo, které bude za pár dnů, respektive v druhé polovině července i v Ostravě.
0: No, jsou to oni, ano, ano, ano. A nebudou tady poprvé, ještě něco tě zajímá?
1: No, zajímá mě, jestli kluci z 21 Pilots.
0: No, ne, oni ne. Ne.
1: Nebudou mít čas na to, jo, zaskočit si s nějakou Ostravandou na kafe.
0: Ne.
1: Ani na stejka.
0: No tak, šla, co se dá dělat? Na stejka.
1: Já jsem viděla jejich vystoupení poprvé na Colors a myslím si, že kluci se toho zhostili velice dobře a navíc jsou to sympatiáci a já od nich mám ze všeho nejradši, i když cokoliv nového vyplodí, tak mi se prostě líbí Ride.
0: Tak když jim to takhle zaspíváš, tak s tebou možná na tu kávu i půjdou, si myslím.
1: Nebo taky ne.
0: Mimochodem, my jsme mimo éter probírali zrovna takové jako zajímavé téma, protože ty festivaly se blíží a my tady v Ostravě budeme mít opravdu velké zvučné jména. Který interpret vás vlastně jakoby naživo nejvíc zklamal?
1: Zklamal chceš přímo?
0: Jo, já bych jako řekl zklamal. My jsme to řešili naopak, ale vlastně jsme se dostali k tomu i oslým můstkem, jako který interpret vás nejvíc zklamal.
1: Víš co, ale to je fakt. Pojďme to rozseknout. Tak který? My jsme se shodli, nebo Honzík měl tip na Burna Boye.
0: Ano, no protože ani nevystoupil, že? To bylo
1: fakt
0: prostě velké zklamání.
1: Mě úplně stejným způsobem zklamala Ellie Goulding, na kterou jsem se těšila, ale potom nutno říct, že já jsem si její vystoupení dohledala a občas dávají koncerty v televizi a zrovna já jsem narazila na koncert, který ona, nevím, plácnu měla někde z Velké Británie.
0: Ano.
1: A musím říct, že já jsem tu holku celou dobu vnímala úplně jinak. Já jsem si teda myslela, že ona je showmanka a že ona umí jako stáhnout dav a publikum a neumí to.
0: No, ona je taková strohá.
1: Taková stroha, je taková hodně sterilní, ona zpívá jako asi jako fantasticky určitě, že máte rádi její songy, můžete si s ní zaspívat, ale že byste skákali pod stage a dělali pojďme a že by vás hecovala k dalšímu výkonu, tak taková ona není.
0: Mě ještě zklamal jeden interpret, který vystupoval na
1: Festiacích tady.
0: Jo, na Beats for Love. Aha. Byl to Eric Pritz.
1: Ten tě zklamal v čem?
0: No, já jsem, nebo takhle, hrál jako výborně. To bylo
1: protože
0: takové
1: on
0: techínko.
1: Je i letos, podle mě.
0: Není.
1: Letos, on tam letos není.
0: Eric Pritz není, ale se těšil na jeho největší, nejslavnější, podle mě, věc, kterou vůbec má, jestli, tak určitě známe Piano. Všichni to známe, že jo? Moni, ty
1: no,
0: taky.
1: Tak to známe všichni.
0: To je prostě hit jako blázen, že jo? Tohle je trošičku rychlejší, tanečnější verze Piana a já jsem se na ní tak strašně těšil, když vystupoval. A co? No nezahráli.
1: Hele, jako my, Honzi, možná budeš mít znova šanci, protože mi fakt vyjíždí, že on letos na tom festiáku je.
0: Eric Pritz?
1: Tak buď to lže i AI, což jako samozřejmě se může stát, ale vyskakuje mi, že by tady měl být?
0: Ne, to asi, no tak to, hele, tohle musíme dohledat, já si totiž nejsem jako tohle informací jistý.
1: Jo, jasně, pojďme to dohledat, protože zase by bylo fajn, kdybys mu dal ještě jednu šanci.
0: Ale za mě to bylo zklamání teda, za mě jako jo,
1: dobře,
0: no.
1: Dobře.
0: No nic, festivaly začínají, jejich víc než dost, červenec klepe na dveře, nás zajímá, který interpret nejvíce na festivalu nebo kdekoliv na koncertě zklamal vás, frešáky.
2: WhatsApp 77337136.
0: Do té doby Bob Sinclair.
3: Oh yeah. What's up world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang. Wonder Mike.

0: Jirka s tebou souhlasí, největší zklamání byla Ellie Goulding, která do Ostravy měla dorazit, místo ní nakonec vystoupili Činasky a pro Radku byla i skupina Činasky celkem fiasko. Tak asi nebudeme dále zacházet do detailů proč, to nás jako nezajímá. Mně se třeba Činasky jako líbí, jo. Mně přijde, že jejich vystoupení je fajn. Navíc pokud se líbí Činasky i vám a jsme v tématu festivalu, tak vystoupí na Štěrkov na Open Music. Hotovo, pojďme dál.
1: Já tady mám ještě dotaz. Já tady mám ještě od Lenky, která byla zklamaná z vystoupení Jessie J, ale tam to asi nebylo tím, že by holka nepředvedla kvalitní výkon, ale měla pocit, že byla strašně špatně nazvučená, že jako vůbec neslyšela, že se nedokázala prokopat dopředu, takže poslouchala jakoby z cesty za vstupem do areálu a neslyšela skoro nic teda.
0: Jejda, no. No, jako pozor, takže práce zvukařů, to je taky velmi důležitá věc a jak je zkažená, tak ne, že bych tomu rozuměla, ale tím pádem to úplně jako nebude OK, že jo? To je jasný.
1: Jasně.
0: Hele, co tedy Erik Pritz vystoupí letos znova?
1: Hele, podle AI vystoupí ve čtvrtek. já jsem ho v programu nedohledala, ale je fakt, že jsem na to koukla jenom zběžně okem, tak můžeme klidně ještě
0: Zkus to dohledat, ale já mám za to a jsem si jako tím možná i jako jistý, že Erik Pritz letos nevystoupí na Beats for Love.
1: Tak,
0: pokud to víte vy, frešáci, klidně dejte vědět, 773 37 136, to je náš WhatsApp, ale já jsem toho názoru, že nebude.
1: Pojď sem, Honzíku.
0: No tak, mě voláš za tebou.
1: No pojď, hele, dívej, co, tady přečti, datum přečti.
0: 1. až 4. 7. 2026.
1: A teď přečti tohle.
0: No jo, ale...
1: Jak bys to pochopil, na to mě taky odkázala AI.
0: A jeď dolů. Není tam nějaké datum? Mane, mně se to nezdá.
1: Jo, no tak jako dívejte, my to samozřejmě prověříme, že máme zdroje a lidi z Beatsu tady na Freshi, tak oni nám prostě jako řeknou, a pokud to je tajný koncert, o kterém ví jenom, jenom AI, tak zjistíme kdy.
0: A kde bude hlavně?
1: A kde bude? To tak dělají festivaly, že jo.
0: Za chvilku pokračujeme dále, dobré ráno přejeme, je tady letní vysílání ranního Bon Appetit, Honza Fernický, Monika Rudová, zdravíme!
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: No, super.
5: Co?

0: přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: James Hype. A teďka hodně zmírníme. Sklidníme se.
1: Jedna minuta po půl deváté, to je aktuální čas, dobré ráno. Jsem lehce pohořčen, protože mám informace a dokonce i videa o tom, jak to vypadalo o víkendu v O2 aréně v Praze.
0: Sklidni se, jo.
1: Já jsem v klidu, já jsem úplně v klidu.
0: Jo, nádech, výdech, dobrý.
1: Protože v naší největší kryté hale v České republice se tento víkend konalo něco, co byste asi neřekli. Říkáte si, wow, co mi uteklo? Jaký velký koncert nebo jaké velké vystoupení v O2 aréně uteklo. Tak poslouchejte dobře. V Praze se totiž po 20 letech konal celonárodní sjezd náboženské společnosti svědků Jehovových. Na třídenní kázání o Kristu, štěstí či na křest v bazénu, dokonce i bazén tam měli, jo?
0: Aha.
1: Dorazilo do O2 arény, tedy do největší kryté haly v České republice, přes 10 000 členů.
0: No tak dobré na tom je, že vidíš, že víra něco, a teď každý můžeme věřit něco jiného,
1: ano.
0: Funguje.
1: Ano.
0: A že je schopná víra vypradat opravdu velkou O2 arénu.
1: Ano.
0: Příště to bude v Edenu, možná potom na Letné. Takže to bude přesný postup, jako měl Marek Ztracený. Jo?
1: Jo.
0: O2 aréna, Eden, potom Letná.
1: Ještě pak už mu chybí jenom Strahov. Nicméně já na to reaguju z jednoho prostého důvodu, že přemýšlím, že bych spustil předprodej na repovánky do O2 arény.
0: Ok, no tak domluv se s těmi, co jim O2 Arena teď patří, že si tam chceš udělat akci. A tak 2 roky dopředu nebo rok dopředu budeš bukovat?
1: V listopadu.
0: Počkej, tohle roku.
1: Ano. Ty jako promiň, ale když...
0: No, tak opravdu... my jsme viděli, co všechno umí víra, že?
1: No právě a O2 Arena jako tu dneska vyprodal už kdekdo. Jako
0: no pozor,
1: pardon,
0: kdekdo ne. Jo.
1: Ale je
0: třeba,
1: to tak?
0: Myslím si, že Monice Bagarové se to bohužel nepodařilo, že to potom musela přehodnotit své plány.
1: Aha.
0: Míša Nesvadba, tuším, tam měl mít taky.
1: Kdo?
0: Míša Nesvadba? Ne, počkej. No má toho Maďáska na ruce. Měla to
1: ty
0: být,
1: myslíš, že Michala z Kouzelné školky?
0: No jasně, taky se mu to bohužel nepodařilo. Měla tam být velká pompezní akce.
1: Kdo přišel na Maďáska? Já,
0: no, tak,
1: já budu
0: děti,
1: rapovat.
0: Jakože vždycky se může přehodit něco, že to úplně jako nejde. Chápiš,
1: já budu dělat
0: takže...
1: kvalitní rap.
0: No,
1: chceš repovánky dneska?
0: No,
1: mám ti to ukázat?
0: Na jakém tématu?
1: No klidně na o tom, jak vyprodám O2 arénu.
0: Dobře, no tak můžeme si to tady dneska udělat demonstrativně.
1: Můžeme si to udělat,
0: vidíme,
1: není problém.
0: Vidíme, jak velký zájem bude o to. Můžeš se teď zeptat, kolik lidí si přeje mít dnešní repovánky a uděláš si podle toho, odvodíš představu, za jak dlouho vyprodáš O2 arénu,
1: já
0: co?
1: Se spíš potřebuju zeptat, kdo by si lístek do O2 arény na mě koupil. Tak.
0: Tak jsem to myslela, ale přeneseně, dobře.
1: Jo, nevadí. No,
0: jdeš rovnou na věc, nebudeš ztrácet čas.
1: 773 37 136, dejte vědět, jestli chcete zabukovat nějaké lepší místo a jestli chcete i meet and greet, jo? A repovánky Honzy Pernického za chvilku.
2: Repovánky Honzy Pernického.

0: Arena. Ty to, Honzi, víš, když tam chceš dělat koncert, na kolik bys potřeboval lístku?
1: Ale na koncertování se tam podle mě vejde 15 000 lidí.
0: Ale koukneme, ať to máme 13. aspoň nějak ověřené 20, jo? Teoreticky zaokrouhlíme na 20 000 lidí.
1: Okay.
0: To je třeba možné.
1: Ano.
0: A Honzo já tady vytáhl dotaz, nebo dotaz. On by tak, když prý údajně dokáže u tu arénu dneska vyprodat kde kdo, takže by tam udělal nějak na podzim své repovánky.
1: Jo, nemám
0: jestli
1: problém.
0: Jestli by to vůbec šlo. No, ty nemáš problém. A teď otázkou je, jestli je můžu. Problém naplnit těch 20 000 víc, protože rodinu má hezkou, početnou, milují tě, to je moc hezké, to já sleduju, to je moc krásné, jaké máte vazby.
1: Ano?
0: Ale tuším, že 20 000 vás není, ne?
1: No to ne, to ne.
0: No.
1: To...
0: Takže budeš potřebovat helfnout minimálně od třeba pršáku, jestli by nedojeli.
1: Určitě.
0: Tak máš tady od Marka 5 lístků jistých. U nás doma nás je 5, takže 5 lístků máš jistých.
1: Ok,
0: jo?
1: Děkuju. Ty bys si přijela mimochodem?
0: Já bych možná dorovnala to, co ti bude chybět.
1: Jo,
0: třeba
1: super,
0: uvidíme. Zase
1: dobře.
0: Nemůžu se tam, Honzíku, tlačit, pokud bude zájem o tvé
1: pozvaná,
0: umění
1: ty...
0: tak velký.
1: Počkej, ty to nechápeš. Ty jsi pozvaná, ty budeš se mnou na stage, ty jsi moje Rihanna, přece.
0: Aha, dobře. Tak já tam budu teda taky děcka, tak to je sranda. Tak jo, tady
1: tak
0: mám.
1: Co dál?
0: Počkej, tady mám od Jirky vzkaz. Ahoj, nic proti, ale to by musel Honza těm lidem platit, aby přišli.
1: No, tak pardon.
0: Možná
1: jako.
0: Super podnikatelský záměr.
1: Jak naplnit
0: takhle
1: O2
0: Arenu? Takhle naplníš O2 Arenu, určitě přijďte, dostanete každý líťo.
1: Hele, asi to jako neprodlužujme, tady máte malý teasing toho, co byste na podzim v O2 Aréně mohli slyšet.
0: Za své prachy.
1: Protože po dlouhé době jsou v éteru Fresh Rádia repovánky Honzy Pernického.
2: Repovánky Honzy Pernického.
1: Musíš se mnou, jo, jsi opět Rihanna, nezapomeň.
0: Rihanna
1: Dudová.
0: Rihanna jenom zkrášluje, že? Tak já teď jdu po stage, jo, a teď jdu zase vlevo. Honza Pernický, světe div se.
1: Světe div se, Honza Pernický.
0: Na prknech, co svět znamenají.
1: Léto, léto,

0: Honzy Pernického. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: DAB FM anebo apka.

0: je to. Tak repovánky se prý povedly, díky dnešnímu vydání mám dalších 5 lístků, Moni.
1: Tak to je z 20 tisíc a 10 zaplněných, což je úspěch za prvních 10 minut, tak, co si o tom mluvil.
0: Tak, tak právě, jo, pozor,
1: uvidíme,
0: pozor.
1: Co dokážeš do zítra.
0: Tak uvidíme. Každopádně od nás je to dnes vše, pondělí 29. června si užijte, jak nejvíc to půjde. Buďte prosím na sebe opatrní, pijte, jo. Nejlépe s pokrývkou hlavy a hlavně
1: vás,
0: opatrně.
1: Už teď 30 míste, jo, Frýdek místek a Honza hlásí 30, teď 8.57, 30.
0: Já si jedu domů napustit ledovou vanu.
1: Tak jo.
0: Díky, zítra, ahoj!
2: Bon appetit. Monika Dudová a

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: I v Ostravě už aktuálně 30 stupňů Celsia na teploměru. Dávejte si na sebe pozor dneska. Totiž maximální teploty v Ostravě 36 až 38 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav varuje červenou výstrahou před vysokými teplotami minimálně do dnešní půlnoci. Teploty v noci kolem 24 stupňů Celsia a pokud se dneska chystáte do vyšších poloh, tedy nahory, tak v Beskydech třeba maxima 33.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Že by rekordy padaly i dneska, je to dost pravděpodobné. Tropické teploty v Moravskoslezském kraji opět lámaly rekordy. Denní maxima platná například pro sobotu byla překonána na všech místech, kde se měří alespoň 30 let. Takových stanic je v regionu 20, na 19 z nich padl i rekord platný pro celý červen. Nejvyšší teplotu měřící stanice v neděli zaznamenaly v Moravskoslezském kraji v Ostravě Porubě, kde bylo naměřeno přes 37,6 desetin stupně Celsia. Vedra vyhnala lidi k vodě, plno je na koupalištích, rybnících i přehradách. Především na přehradách by lidé měli být opatrní, pokud chtějí plavat dále od břehu, kde třeba probíhá provoz plavidel. Mnoho plavců se už naučilo používat reflexní plováky, které jsou pro vůdce plavidel na hladině dobře viditelné. V atraktivní lokalitě na okraji Ostravy vyrůstá čtvrť, tvořená více než 30 rodinnými domy. Jednotlivé stavby už mají střechy, řemeslníci pokračují v dalších pracích, včetně úpravy okolí. Domy se nacházejí na konci městské části Ostrava Lhotka směrem na Hošťálkovice zhruba 10 minut od centra Ostravy. Čeští hokejbalisté na mistrovství světa v Ostravě vybojovali stříbro, ať nedojde k omylu ve finále, ve kterém jim v Ostravar aréně mimo jiné fandil i třeba Jaromír Nohavica, který bude za pár dnů koncem měsíce vystupovat na Štěrkovna Open Music. Prohráli s USA 1-2 v prodloužení. Stříbro brali i české ženy, v sobotním finále prohráli z USA 0-1.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Pozor si dávejte ve Vítkově, kde se srazily dvě osobní auta nedaleko městské nemocnice Vítkov. Jinak dost pravděpodobně se ještě stále vyšetřuje dopravní nehoda ve Velkých Heralticích, kde havarovalo osobní auto se zraněním osob. Na místě je policie České republiky a probíhají v tuto chvíli ještě stále záchranné a vyprošťovací práce. Nebezpečí už nehrozí, ale i tak dávejte si na cestách pozor, zejména vy, kteří budete dneska cestovat déle, třeba na dovolenou, pijte a dodržujte bezpečnostní přestávky.
3: A i když je teplo, tak to může být na silnicích veselé, u Dakoty, klasika, jo? Namátková kontrola.
2: Tak opatrně, opatrně, ahoj!
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: No, super.
0: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.
12: Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Fresh.
1: Flash.

0: Best of Fresh.
1: Popiš typického Ostravaka. Tak co schválně, jak bys si popsala, Moni, typického Ostraváka ty? Podle mě typický Ostravák můžu být klidně i já, neboť já se považuji za patriota a mám Ostravu velmi rád, jo? Jako typického Ostraváka
2: jako
1: mě
2: typického
1: popiš.
2: Typického Ostraváka,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, popiš mě jako typického Ostraváka, no.
2: Taky synek, taky, zavality.
1: Taky fajný.
2: Dobře, tak taky fajný synek,
1: jaký?
2: Zavality.
1: Zavality?
2: Zavality.
1: Ty jsi slepa nebo blba?
2: Co ti vadilo, synek?
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
1: Kdybych mohl popsat tebe, tak ty jsi taká fajná baba z Ostravy.
2: Víš co, jdi do holiče.
0: Best of Fresh. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
11: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
12: Hey, Mufasa. Hmm? Ready to spread good vibes? Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Best of Fresh.
1: Byl jsem tam, ano.
2: No jo, a prosím tě, můžeš mi říct teda, kde ho máš? Mohl bys ho vrátit?
1: Koho?
2: Koho, jo, nevíš koho. Potom Honza Pernický byl po x letech, no po delší době, ano, v ostravské zoologické zahradě.
1: Ano.
2: A krátce po tom, co Honza asi z té zoologické zahrady odešel, tuším, no, se začalo psát, že chybí král Jelimán. Nebe ze strany. Utekl právě král Jelimán z expozice lemurů.
1: Ne, ne.
2: Jo, opravdu.
1: Tak ale já
2: král
1: jsem
2: Jelimán
1: to...
2: Král Jelimán neutěkl.
1: Já jsem mu říkal, ať nikam nechodí se mnou.
2: Já asi to, evidentně.
1: On to neposlech.
2: Tak, tak nejste já, spolu, jo? Tak já se spává u tebe na stodolní.
1: No, jdu se podívat do auta, třeba jestli zůstal. Best of Fresh.
0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh
4: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: JJ na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré dopoledne. Máte to tak stejně.
2: Ne, já do toho tématu nerýpu, protože já jsem asi jeden z mála, který si to teplo užívá. Taky bych možná mohl podotknout, že je to vlastně poslední horký výkon letošního léta. Ne, jsem si úplně jistý, jestli přes prázdniny nezažijeme ještě takový mordor, protože už i loni v červnu to bylo horší než o prázdninách. No, tak pozitivní zpráva aspoň taková, že na cestách se ku podivu neděje vůbec nic. Všude to sviští, ale myslím si, že to přijde, protože to horko některým řidičům nedělá dobře na nervy, taky jsme všichni podrážděnější, snadněji a rychleji, že jo?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: DAB FM anebo apka.

0: Stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Fresh Radio.

Pořád přemýšlím, jestli máme za sebou poslední školní víkend anebo první prázdninový, ale technicky, no vlastně jeho děcka vesměs skončili stejně v pátky školy, že jo? Takže už máme za sebou asi první prázdninový víkend, byť ještě červnový. A ten byl ve znamení různých festivalů, včetně Strážnice. Politickou záležitost nechám být, je to hruza. Ale co jsem teď teprve zjistil, protože už během vlastně toho festivalu byla informace, že zřejmě dotyčné místní zvyky nebudou dodrženy na téma krojů, protože je nesnesitelné horko pro ně. A ten kroj třeba v ženské variantě má nějakých 7-8 vrstev, jenom sukníček nebo spodníček má snad 3 nebo 4. A ne, teď koukám čerstvá zpráva, vedra nevedra, účastníci folklorního festivalu ve Strážnici oblékli kroje. Včetně nohavic, punčoch, spodníček, prostě všechno, no tak teda klobouk dolů. Dokonce jedna z těch organizátorek říkala, že prostě neexistuje, aby to nebylo. Je to tradice a hotovo, nějaké počasí, na to se může vykašlat. Jo, vidím to úplně stejně, počasí si užívám asi jeden z mála a těším se na další takové horké dny. Ale co se budem povídat, že jo, ještě dneska, zítra, ale to v háji. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: A teda musím hluboce ocenit to, jak jste někteří zvyklí, že vždycky v celu se snažíme koukat na cesty. A sice nemáme v regionu žádnou nehodu, ale přišly mi tady dvě upozornění na dvě místa, kde se měří, já jsem našel ještě třetí, kde úřadují paní policisté tedy. A já jsem našel ještě jedno. Takže všechno Ostrava. Jednak na Cihelní, obvyklé místo na té spojce z Bohumínské dálnice směrem na Frýdek, tak tam jsou zašití paní policisté, ale tam se většinou zaměřují buď na pásy dalekohledem, anebo hlavně na kamiony. Potom na úseku Karoliny, zrovna teď asi obcházejí botičkáře, rozdávají, protože stojí na místě, které spadá do té zóny, kde nemůžete stát jenom tak. A poslední záležitost, co jsem našel na výstavní před odpornou ubytovnou, já kdybych mohl, tak ji zapálím a hodím do vzduchu, tak tam se co si řeší, no a co jiného než někdo z ubytovny, že jo. To je prostě takový ten novodobý kolorit ubytoven, nemám s tím jako nějakou souhlasnou myšlenku.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Jedna z takových záležitostí, kterou jsem registroval už pár dnů zpátky, pár týdnů dokonce, je takový návrh úplného zákazu mobilu ve školách. A už se samozřejmě, jak to dneska bývá, objevují i hlasy proti tomu návrhu. Dokonce někteří ředitelé se vyjadřují, že to není asi úplně ideální cesta, protože prý žáci v telefonech mají rozvrhy, známky a podobné věci. No, my co něco pamatujeme, my jsme na to měli jeden takový malý papírek napsaný, na něm bylo rozvrh hodin a známky si myslím, že ten člověk tu danou chvíli v té třídě nepotřebuje vědět, navíc on je moc dobře, ví, co se budeme povídat, přesně jsme viděli o těch koulích a podobně, že jo. Takže tohle je takový zvláštní argument na argument. Já jsem zvědavý, jestli to projde. Myslím si, že v dnešní době, kdy se hledí práva a zachraňují práva kohokoliv, tak to moc šanci nemá. Ale za sebe, jakožto nezodpovědného rodiče, říkám, vůbec byste neměl problém, kdyby dětskám zakazali telefony ve školách, protože co tam mají co dělat, že jo, to je jednoduché. A jestli jsou mezi vámi tací, kteří si říkají, no a co když to svoje dítě neuvidím? Hele, nás viděli rodiče, neviděli rodiče x let a myslím si, že ve finále byli rádi.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Jedna z novinek tohoto týdne na Freshy. Takový, bych řekl, nenápadný, ale hodně úspěšný Australan, no i když Australan, on už dávno žije v LA, v Americe, ale původně to byl Australan zvaný Fisher. Společně s zpěvačkou, která se říká Florence. What a life se jmenuje tahleta věc. Co to je za život? No tak jako, já myslím, že celkem fajn. A jestli mám to jméno něco jakože podvědomě a

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Naiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: si tady zrovna se zalíbením prohlížím své rozšmajnané boty. Ale já prostě nejsem tady tenhle ten správný člověk na to, abych měl doma 15 různých párů a podle toho, jak je zrovna počasí, jaká je teplota, který jeden týdnu bych si je měnil. Ale mám tady právě zprávu pro všechny takové a navíc pokud jste pivaři, jo, tak teď smrtelná nabídka přichází. Plzeňský Prazdroj připravil ve spolupráci s českou firmou na boty limitovanou edici bot v designu Plzeňský Prazdroj. Na jedné straně vždycky je to zelený a bude tam na jedné straně, na jedné noze je Pilsner, na druhé Urgel a z obou stran zevnitř je tenhle počet 18 něco. A jako cena není až taková divoká, jak by člověk čekal 2800, což v dnešní době by řekl taková, neříkám, že normální, ale běžná cena tenisek. A navíc se dají koupit i special tkaničky v tomhletom designu za necelé 2 kila. Tak pokud jste pivaři a máte rádi tuhle značku, rychle, rychle.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Je tam dneska takové zvláštní dopoledne, za mě ani jedna nehoda. Ne, že bych si teda stěžoval, jo, ale čekal jsem, že spíš v tom vedru a presu a stresu, že to bude bouchat jeden za druhým. No tak nic nemám, ale aspoň vám řeknu, protože už tady do studia dorazil kolega Martin Chleboun, že od 1.7., jelikož on je specialista z dopravního podniku, od 1.7. se mění jízdní řády, tak pokud se vás tohleto téma týká, tak už vlastně od středy budete jezdit zase jinak. A navíc tím, že Ostrava za chvilku bude mít dva velké festivaly, tak v obou případech budou speciální noční spoje, ale k tomu vám řekne určitě víc on, protože on je přímo od fachu.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Posloucháš Fresh Radio!

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
8: Siesta. Siesta. Siesta.

0: 12 minut po 12 hodině, dneska je pondělí 29. června, to znamená, že vlastně dneska je první prázdninové pondělí, děti poprvé nešly do školy, pátek se rozdalo vysvědčení, teda převážně, protože někteří už to měli ve středu, někteří ve čtvrtek, záleželo na řediteli, jak dali potom ředitelská volna. To řekněte mi sami, já si normálně s váma vždycky dávám kafe mezi to 12. a 14. a dneska jsem teda udělal výjimku, protože kafe bych asi horké vůbec nedal a nalil jsem si půl litra normálně křišťálové čisté studené vody. Nezapomeňte pít, říká se, že normálně máte vypít 2,5 až nějaký 3,5 litru vody. Dneska bych to možná dal krát 2, protože opravdu je vedro. Dívám se na aplikaci momentálně tady u nás v centru Ostravy 34 stupňů Celsia ve stínu a já si myslím, že tam je možná ještě trošku víc. Jel jsem na motorce dokonce bez bundy, jel jsem kousek a opravdu to bylo, jak kdyby mě fénem někdo ofoukl. Když se šel kolem fabriku, tak tady nám vedle opravují koleje tramvajové a kluci tam dělají momentálně takový ten asfaltový povrch mezi těma kolejema a normálně půlka jich odpadla, byli tam ve stínu, chladili se, protože tohle stol dneska vykonává takové povolání asfaltér, pokrývač, někde na cestě se pohybovat, možná i policista, pokud řídí křižovatku, tak dneska to musí být teda hodně náročné. Posílám hodně sil, klidně 2 litry ode mě tady z Freše a hlavně buďte fresh.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Fresh Radio. Dneska je 29. června a v kalendáři má svátek Pavel a Petr, no Petra, Pavel, záleží, jak kdo chcete. Je to trošku nespravedlivé, protože já jsem pátral a zjistil jsem, že Pavel sám o sobě svátek nemá další. Ale Petr ano, ten má 22. února. Můj brácha se jmenuje Petr a nikdy jsem nepochopil, jak on to vlastně slaví. Vždycky asi, jak se mu to hodilo, protože když byl únor, tak ho slavil samozřejmě v únoru a když byl červen, tak ho slavil v červnu. Je to takové jako hodně nespravedlivé. Zjišťoval jsem, že Pavlů je nějakých 200 tisíc a nějaké drobné, Petrů je ještě o něco více, 240 tisíc v rámci České republiky, tak si to tam nějak jako Pavle, Petře, promíchejte, aby to bylo fajn, aby ten Petr nebyl zvýhodněn oproti tomu Pavlovi. Prostě přejeme obou dvou tady od nás vše všechno nejlepší, dobře to oslavte a večer v tomhle žáru si dejte rozhodně dobré pivko.
1: Fresh Radio!
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Siesta. Siesta. Řekni, kam můžeme odjít.

No, já jsem si říkal, že vás to nechá úplně v klidu, ten Petr a Pavel, a že mi to zkusíte třeba nějak vysvětlit. A ozval se mi Radan, a který dodal úplně asi logické, jo, že to takhle funguje. Petr slaví svátek následující po dni narozenin. To znamená, když bude třeba 15.4., tak slaví v červnu. Pokud teda logicky chápu, tak když to bude leden, tak bude slavit právě ten únorový svátek. No a naproti tomu se ozval Petr a ten píše docela jako razantní názor. Prdíme na názory žádlivců a závistivců, my slavíme jmeniny dvakrát ročně. Veďo, i tohle je samozřejmě dobrý přístup. A proč toho nevyužít? Prostě mám dvakrát svátek, tak jako ženský mají den matek a mezinárodní den žen, děti mají, já nevím, den dětí a potom já nevím co všechno. Prostě každý toho využívá. Že čím víc svátku, tím možná budeme víc fresh. Takže Peťo, všechno nejlepší. Siesta.

36, no musím se vám pochlubit, začali jsme vysílat siestu po 12. hodině, já jsem říkal, že mám před sebou půl litra studené vody a užívám vypitou, jdu si najít novou. Představte si, že já používám pro počasí různé aplikace. Mám jednu takovou jako oblíbenou, která relativně přesně určuje to počasí dopředu, jo? Jako motorkář to potřebuji a většinou to kombinuji potom s nějakým radarem a podobně. Tak jsem si ji otevřel a hlásí mi to 35 stupňů, což bych i věřil. Jo, díval jsem se na umístění, Poděbradova sever, to by asi taky sadilo, co se týče fabriku, ale co mi teda dostalo, a většinou to má špatně, už asi rok jsem si to všiml, déšť skončí za 3 minuty. Jo, slyšeli jste dobře, déšť skončí za 3 minuty. Když se podívám ven, tak po dešti ani památka, díval jsem se teda na radar a někde Liberec, Ústí nad Labem, tam možná začínají řádit nějaké první bouřky, ale když jsem se díval dál, tak minimálně 6 zítra by to mělo být v klidu a možná ve středu nějaké ochlazení a teprve k nám, ale prý v menším rozsahu a jako méně to bude bouřit, přijdou právě ty bouřky a možná nějaké přehánky. Byl jsem na zahradě o víkendu v sobotě a neděli a opravdu už ta tráva by to potřebovala jako trošku zalít. Pod stromy už mám takové úplně suché místa, mezitím na jaře jsem sadil novou trávu, už mi to také vypálilo, nevím čím to prostě, už to prolívám skoro každý den. Říká se, že radši méně a vydatněji, ať to steče dolů k těm kořenům té trávy. Nedaří se mi to, jestli máte nějaký trik, klidně mi ho řekněte, protože už nevím, jo, fakt zalívám, hnojím, vertikutuju, nebo jak se tomu říká odborně, nejsem trávníkář, ale záleží mi na tom, dokonce jsem si koupila i robota, abych nemusel jako jezdit s tím traktorem pořád, je to úžasné, takže pokud máte jakýkoliv tip, jak udržet trávu v tomhle počasí, rozhodně 77 337 1036.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Lady Gaga a taky Bruno Mars tady u nás v éteru Fresh Rádia. Když už jsem zmiňoval v tom minulém stupu zahradu a trávu, tak mi dovolte, aby se trošičku pochlubil. I když si nejsem úplně jistý, jestli to je vůbec chlubení, protože někteří z vás mi pošlou možná na psychiatrii. O víkendu bylo nějakých v sobotu možná 6:30, v neděli to vystoupalo až někam k 38 a já jsem se rozhodl, že si na zahradě postavím krásnou zahradní sprchu, ale ne, že nějak jako na stativu a nějakou hadici a podobně, ale vzal jsem to pěkně z gruntu, říkám tomu pracovně jako wellness and spa u chlebounů. Rozhodl jsem se, že to bude vypadat pěkně, takže jsem využil vlastně původní jímku té staré zahradní sprchy, kde je nasypaný kačírek, je to asi do 2 metrů hluboko, aby ta voda měla kam vsakovat. A na tom jsem udělal krásný rošt z terasových prken, 2x1 metr. Pořídil jsem novou tu zahradní sprchu 40 litrů, aby tam byla ta teplá voda poměrně dlouho a vydržela. A kolem toho vlastně takového pódia, které mi vzniklo, tak jsem se rozhodl zrovna o tomhle tom parném víkendu zabetonovat obrubníky a potom mezi vlastně to pódium a ty obrubníky nasypat kačírek, že to bude vypadat pěkně. Dovedete si představit, jak jsem vypadal v 38 stupních a betonovat, zaprvé jsem mi musel vykopat do hloubky nějakých 20 cm, 15, 20, nevím úplně přesně, pak to zabetonovat, takže práce vypadala asi 5 minut práce, 10 minut hlava v bazéně, 5 minut práce, 10 minut hlava v bazéně. Večer jsem to spláchl asi 6-7 lahodnými moky, protože to se opravdu nedalo. Ale dobrá inspirace, pokud máte zahradu a jste třeba manuálně zruční, líbí se vám tyhle ty prvky na zahradě, tak rozhodně do toho jděte, protože není to zase tak drahé, když to koupíte jako materiál a uděláte si to sami a rozhodně v těch vedrech to potom bude mít ten správný smysl a dobré osvěžení. Prostě budete fresh. Fresh Radio.

0: A téma záhradní sprchy ještě jednou. Píšete mi, zda bych vám nemohl pro inspiraci poslat třeba nějakou fotografii. Tak nejjednodušší, když si otevřete Facebook, najdete se tam můj profil Martin Chleboun, tak jsem tam zrovna včera dával ty fotografie, jak se to postupně vyvíjelo, až vlastně do tohle z toho stavu, který to mám dneska připraveno na zasypání kačírkem. No za chviličku bude 13. hodina, chystám pro vás dopravu, kdybyste něco viděli, tak mi dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: A my upozorníme i ostatní řidiče.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: oprava. Doprava.
1: A máme tady 13. hodinu. Dávejte si pozor mezi Dobrou, jak jestli se zdá nice mezi Českým Těšínem a Frýdkem Jízkem, tak mezi Dobrou a Pazdernou. No, Pazderna, nevím, je tam dopravní nehoda, kdy osobní vozidlo narazilo do plotu, složky IZD se sjíždějí na místo, bude to tam pravděpodobně z větší obtížnosti průjezdné, ale naštěstí se nejedná o nějaký velký tah, tak by to nemuselo tu dopravu pěkně v pondělí odpoledne narušit. A hlavně přejeme šťastnou cestu, novou plynu, ať dobře dojedete, hlavně v tomhle 100 metrů.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Pam, 13 minut po 13. hodině. Tady u nás na Freši. Před námi je druhá hodina dnešní, dá se říci, je hodně horké siesty. Doufám, že dodržujete ten pitný režim tak jako já, ale občas mi úplně se jako slepý jazyk na patro, protože opravdu se to nedá. V této hodině se podíváme, protože za chviličku začínají Beat for Love ve středu, je to vlastně za dva dny, tak se podíváme na festivalovou dopravu, jak se tam dostanete, nějaké noční posílení a také třeba festivalová jízdenka, ta se hodně vyplatí.
1: House na Fresh

0: Jo, je to tady. Ve středu se otevřou brány festivalu Beast for Love v dolní oblasti Vítkovice a je to jeden vlastně z největších festivalů tady u nás na území Ostravy a myslím si, že rozhodně je se na co těšit. Spousta významných, úžasných jmen, ale co je pro mě úplně největší novinka a samozřejmě úplně největší bomba, tak to je sobotní koncertování naší malé gadgetky Michaely. Jo, známe. Všichni Ostravu se proslavila, takže když už žádné jiné jméno nenajdete, tak minimálně na Michaelu se stavte, protože to bude stát za to. No a abyste se tam nějakým způsobem dostali a nemuseli jste jezdit někde taxíky a vlastními auty, jste tady v rámci Ostravy nebo minimálně se tady někde poblíž ubytování, tak rozhodně stojí za to využít festivalovou jízdenku, kterou nabízí městský dopravce. Je to 7denní jízdenka v hodnotě 250 korun. Když si vezmete, že 24 hodinová stojí nějakou, mám dojem, že stovku, tak 7denní za 250 je v podstatě úplná láce. Už jde zakoupit v aplikaci Moje DPO, už tam je ke stažení od 4.6. nebo k zakoupení a bude právě platit ode dneška 29.6. až do 5.7., kdy vlastně končí festival. Takže rozhodně, pokud budete cestovat městskou hromadnou dopravou, tak stojí za to si koupit minimálně tu festivalovou jízdenku.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Siesta.

0: Festivalovou jízdenku máme koupenou a jdeme se podívat, jak se vlastně do toho areálu dostat, protože ne každý je z Ostravy, ne každý už tady byl, někdo jede třeba poprvé, tak ať se alespoň trošku tady u nás v Ostravě vyznáte. Asi optimální je využít tramvajovou dopravu, protože jede přímo k areálu. Stěžejní zastávka je Dolní Vítkovice Hlubina. Jo, je to taková jako relativně bezvýznamná zastávka v rámci běžného roku, ale v tuhle chvíli to bude asi jakoby nejvíc exponovaná zastávka v rámci ostravské MHD. Jezdí tam linky 1, 2, 10 a 13, jednička s dvojkou třeba z hlavního nádraží přímo nemusíte přestupovat. Pokud budete vystupovat v Ostravě Svinově, tak je opět dobré použít třeba tramvaje, které vás zavezou na zastávku Karolina, protože přestup na náměstí Republiky momentálně v době omezení a stavebního ruchu není úplně optimální, takže se svézou zastávku dále a právě potom přestoupit na linky 1, 2, 10 nebo 13. Co je ale hodně zajímavé, protože v noci už potom ta doprava je omezená a jezdí v podstatě jenom ta dvojka, možná co hodinu, tak ve chvíli, kdyby se vlastně vyvalili ty davy těch návštěvníků festivalu, tak by tam pro ně nic nepřijelo, tak dopravce připravil noční dopravu, která bude hodně posílená a bude jezdit buď teda z Dolních Vítkovic směrem na Dubinu, do Výškovic, na Hranečník, na Porubu Řesinskou, anebo na hlavní nádraží. A co vím, že dokonce ty soupravy budou trojvozové, jo? Což jako běžně v Ostravě vůbec nevídáme a vídáme právě jenom v podstatě, když jsou dva ty největší festivaly, takže takový ti, říká se jim šotouši, kteří milují jo, vozy městské hromadné dopravy, tak si přijdou na své a možná ani nepůjdou na festival a budou si to někde fotit, protože opravdu jako trojčata běžně v Ostravě nejezdí. Takže rozhodně, pokud chcete dohledat nějaké konkrétní časy, zopakovat si to spojení, navštívte www.dpo.cz. Tam jsou veškeré informace.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Je vidět, že informace kolem festivalu máte docela dobře navnímané, protože mi reagujete a Radim mě doplňuje, co si týče, že to dopravy právě z festivalu, tak jeden nejmenovaný řetězec zbrojení bude zajišťovat vlastní dopravu směrem do Poruby. Vypadá to, že to bude jezdit zhruba kolem 1 hodiny v noci, 2. 3. to bude třeba 0:40, 4. 1:40 a co 10 minut, zhruba 2 hodiny ta doprava bude fungovat. No takže pokud se nedostanete do tramvaje, tak sednete na autobus, pokud jedete do Poruby a budete tam co bydu, protože pravděpodobně to vezme Porudné, která už dneska je relativně průjezdná, minimálně směna na Porubu a budete po sílce co bydu.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Všichni známe, všichni víme, že mezi 6 a 9 tady u nás na Freši je raní Bon Appetit, Monča a Honza. No a dneska si povídali o tom, že vlastně Honza je prý údajně úplně jako skvělý rapper, jo? Řadí se do té světové špičky. A on se rozhodl, že vyprodá O2 arénu v Praze. No, Honzíku, nevím, jestli jsi nenasadil jako trošku vysokou laťku, kapacita tam je jako hodně, hodně tisíce míst, no ale proč ne, jsi mladý, třeba dokážeš, pokud mi dáš volňáska, tak tam samozřejmě za tebou přijedu a podpořím tě. No, jak to vypadalo, jak když se o tom povídali ráno, to můžete posoudit sami. Best of
1: Fresh. Naplní těch 20 tisíc míst, protože rodinu máš hezkou, početnou, milují tě, to je moc hezké, to já sleduju, to je moc krásné, jaké máte vazby, ano? Ale tuším, že 20 tisíc vás není. Ne?
2: To ne. No,
1: takže budeš potřebovat helfnout minimálně od třeba fršáku, jestli by nedojeli.
2: Určitě.
1: Tak máš tady od Marka 5 lístků jistých, u nás doma nás je 5, takže 5 lístků máš jistých.
2: Okay, jo? Děkuju. Ty by si přijela mimochodem?
1: Já bych možná dorovnala to, co ti bude chybět.
2: Jo,
1: třeba
2: super,
1: uvidíme, zase dobře. Nemůžu se tam Honzíku tlačit, pokud bude zájem
2: ale
1: o tvé
2: ty pozvaná,
1: umění
2: ale ty
1: tak velký.
2: Počkej, ty to nechápeš, ty jsi pozvaná, ty budeš se mnou na stage, ty jsi moje Rihanna přece.
1: Aha, dobře, tak jo. Já tam budu teda taky dětka. Tak to je sranda. Tak jo, tady
2: tak
1: mám. Počkej, tady mám od Jirky vzkaz. Ahoj, nic proti, ale to by musel Honza těm lidem platit, aby přišli.
2: No, tak pardon.
1: Možná jako super podnikatelský záměr.
2: Jak naplnit
1: takhle
2: O2 arénu?
1: Takhle naplníš O2 arénu, určitě přijďte, dostanete každý líťo.
2: Hele, asi to jako neprodlužujme, tady máte malý teasing toho, co byste na podzim v O2 aréně mohli slyšet. Repovánky Honzy Pernického.
3: Repovánky Honzy Pernického.
2: Musíš se mnou, jo, jsi opět Rihanna, nezapomeň. Rihanna Dudová.
1: Rihanna jenom zkrášluje, že? Tak já teď jdu po stage, jo, a teď jdu zase vlevo. Honza Pernický, světe div se.
2: Světe div se, Honza Pernický, Honza Pernický.
1: Na prknech, co svět znamenají.
2: Léto,

0: Věřte tomu, že my přesně víme, co se děje na cestách, no a zhruba za 5 minut to budete vědět také. Pokud přesto by bylo něco, co by vás trápilo, tak nám dejte vědět 77 337 136.
1: Fresh Radio!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: No a ve 14 hodin se podíváme na cesty, jakože se tam něco děje, minimálně tady v rámci našeho kraje. Dávejte si pozor v Leskovci nad Moravicí, což je okres Bruntál, na silnici 452. Došlo tam k dopravní nehodě mezi motorkou a osobním vozidlem. Na místě je policie České republiky. A také dávejte pozor ve Frýdku Místku na ulici 17. listopadu. Tam je dvakrát osobní vozidlo bez zranění. Rozhodně dojete do cíle tak, jak potřebujete, hlavně zdraví, v pohodě. No a já už předávám slovo naše gadgetka Beats for Love, Mikaela, jak jsem vás zval v sobotu. Rozhodně tam zajděte, no a bude jim samozřejmě pomáhat Marek. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Rychlá rota.
10: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Tak ještě jednou hezké odpoledne, Marek a Michaela, je tady rychlá rota taky, Fresh Radio s vámi, no a samozřejmě tahle ta demo verze pekla už mi pěkně se kašle.
1: Ty jsi to malém zapomněl, jak se jmenujeme, já jsem teďka na tobě viděla, ty máš normálně výpadky mozku
0: ne,
1: z toho horka.
0: Ne, já jsem chtěl říct jesto, pak jsem si říkal, do pytle, teďka skončila, ne to. Jo, mimochodem, drahušku, pozdravuje tě Aleš Bruna, tady ti posílá nějaké penízky, předávám 3000 korun a vzhledem k tomu, co to je za částku, říkal, že jsi byla dobrá, neměli jste nějaké noční dobrodružství spolu?
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: myslím, že je na čase, aby si vysvětlila své noční dobrodružství s Alešem Brunou, co
1: já to vám, já to úplně vysvětlím naprosto na rovinku. Já jsem Aleša vypučovala na zubní protézu, to je celé. Já nevím, jako čemu se divíte.
0: To
1: vůbec nemá společného s žádnou noční návštěvou.
0: Jako 3000 korun?
1: No, tak půjčoval, to si já nevím, kde si půjčoval zbytek. To samozřejmě není levná záležitost, ale...
0: Víš, kolik má Aleš peněz?
1: Nevím, ale říkám ti, že si půjčovám na zubní protézu.
0: Aleš, kdyby chtěl, tak si koupí 3 dentální parky.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Ukradla, protože jsem byla
1: rychlejší.
0: Co si
1: to dovoluješ, ale jo? Hmm. Máme pondělí, hledáme prvního člověka do naší sbírky a vlastně my hrajeme o 2000 korun do sbírky, takže potřebujeme jednoho člověka do sbírky, co by mohli do sbírky.
0: To bude takové celotýdenní sbírání.
1: Ano. A ve finále to pozbíráme
0: do sbírky.
1: A někoho vyzbíráme ven. Dobře, 2000 korun do sbírky, samozřejmě je to restaurace v Ostravě Porubě. Jestli se nepletu, na hlavní třídě?
0: Jo, myslím, že to je ještě jo. Hlavní třída. Jo, jo, jo.
1: A jdeme na opět zákeřnou otázku. Ti, kdo jste poslouchali, tak to víte úplně stoprocentně. Je pravda anebo lež, že Mikaela půjčovala peníze Aleši Brunovi na zuby? WhatsApp.
0: 77337136.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, ano, jdeme na to. Je tady rozuzlení dnešní odpolední
2: soutěže. No já soutěže. Nevím, jestli tohle budeme moc nějak rozuzlit.
3: Je to pravda, půjčovala mu.
1: No, nepůjčovala. Není to pravda, je to lež. Ale my se tak nějak jako daleko k tomu už nebudeme asi ani moc vracet, že jo?
2: Taky já jako mám už teď co doma jako vysvětlovat, když jste mě nahnali k Alešovi a trávila jsem tam nevím co za peníze. Tak nevím, já dneska nejdu domů asi v tom případě.
1: No nevím, tak příště mu ty okna si umiju já. Dobře, vyhrává Petr a koncové číslo 674 si napsaný na našem listu. Tady.
2: Jo, má tady moje maminka se taky zapojila do soutěže. Já už tě několikrát jsem říkala, mámo, že ty nemůžeš soutěžit, jo? Ale psala, že bych měla určitě tak jenom na půl zubu a ne na zubní protézu. Tak, ano, to je pravda. Pojďme od toho, byla to lež, já jsem samozřejmě Aleško nic nepůjčovala a co máme mezi sebou, to si necháme mezi sebou.
1: Jo, myslete si, co chcete.
0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.

0: Jaký je to paradox, když člověku vypadne internet, když ta paní s tou modrou hlavou místo lebky svítící takovou ta firma, no víš asi, kterou myslím.
1: Teď jak jsi to popsal a mě v hlavě úplně jedou ty představy, tak bych ho asi nevěděla, ale vím.
0: Víš, že jo, no to jsem rád, na konci je dvojka, že jo. A neděle, 7 hodin večer a prostě stávka internetu, prostě asi Praha vyhořela, nebo já nevím, co se tam stalo, že prostě přestali dodávat internetové spojení a teď jako co chceš večer dělat v neděli?
1: Číst si, poslouchat.
0: Všechny knížky mám přečtené, co ale mám doma v knihovně.
1: Tak určitě bys nějakou ještě našel.
0: Jak chceš poslouchat muziku? Samozřejmě tak neberu telefon.
1: Nic jako, nebrž, jo, ale prostě budeš se kochat.
0: No, já jsem po 100 letech chci šel lehnout do 7:30 večer.
1: A žiješ.
0: No ta klimatizace mi jede, tak je, jako žiju, ale tady jsem chtěl říct, že prostě bez toho internetu už, už člověk jako není.
1: Je, tak to já takhle
0: nemám. Klasické antény na střeše, ty už jsou na nic, ani ty televize už na to pomaličku nejedou a všechno jedeš vlastně přes internet, že?
1: Tak jako tohle mě absolutně nevadí, já se o víkendu dělám dost často jako digitální detox, že se snažím na ten mobil vůbec jako nekoukat a nemít ho a internet tam nepoužívám. Mm. Ale to nebylo asi jediné, co vypadlo včera. Já jsem jela k našim a tam vypadlo signalizační zařízení, furt blíkalo červeně, jakože jede vlak.
0: U vlaku.
1: Strašně dlouho. Mm-hmm. Háj, tam. Takže to tak kolabovalo asi různě ta technika, no. Mm? Ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Už aby nasněžilo. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: doprava.
1: Krásné odpoledne, 15 hodin a 1 minuta, pojďme se podívat na dopravu, máme tady jednu čerstvou dopravní nehodu, čerstvou, stala se ve 14 hodin, OK, ulice Českobratrská tady u nás v Ostravě, je tam překážka na vozovce, dva osobáci v sobě, je to kousíček za Husovým sadem, když jedete ve směru na Bazaly, tak opatrně tam.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Krásné odpoledne. Richard Sabarek a Michaela tady na mě pokivuje. Ty právě jsme zrovna...
1: Počkej,
0: já to řeknu. Zrovna jsme tady řešili, že lidem v tom horku narůstá agresivita a teď si toho byl naprosto dokonalým ukazem, jak se tady na mě gestikuloval agresivně. Víš?
1: Agresivně?
0: Agresivně to bylo... Takhle si na mě mával.
1: Předvedím to ještě jednou, aby to
0: takhle,
1: pochopili na tom mikrofonu.
0: Takhle, já to ještě
1: výborně, jo,
0: to
1: super.
0: Bylo.
1: Kdybyste chtěli vidět, tak ona tady mává do větru. Sice se tady nehne ve studiu ani papírek, ale snažila se ukázat, že se mi pokyvoval, že by mohla začít mluvit taky konečně.
0: Víš co, já jsem velmi ráda, že jsi mi dal zase prostor, no. Marečku, prosím tě, ty jsi určitě o víkendu někde hrál, tak musí být velmi příjemné. Kolikrát se ti roztopil notebook?
1: Ani mi to nepřipomínej, protože to je neuvěřitelné. Jasně, byla tam svatba a i když na tom místě, naprosto krásném, zrekonstruovaném místě, tak
0: kde
1: prostě... Kulturák,
0: jo.
1: V Hrabové.
0: Okay.
1: Bydlí tam Pastorek, ale hrál tam Urbanec. A tak to už se nedá nic dělat. No. A bylo to super, ale teď to rozumíš, postavíš celou aparaturu, všechno, začneš hrát a spadne počítač. A nahodíš to, zase restart,
0: jako
1: všechno.
0: Jako systém, ne, že ti spadnul systém, na zem ze stolu.
1: Ne, tak no. Jasně, jako že to. A nahodíš to podruhé a znova spadnul. A teď já tam mám takovou aplikaci, která mi ukazuje, jaká je teplota toho počítače a všechny čtyři jádra měly 106 stupňů. Jo? Takže
0: vlastně jako děkujeme, že jsi to ještě dohrál.
1: No, jako dopadlo to ve finále dobře, ale potom jak už vlastně kolem té druhé hodiny, když už to mělo skončit, tak tam byli někteří lidi jakože strašně agresivní. Mm-hmm. A teď nevíš, jestli to bylo alkoholem, anebo to bylo tím, že opravdu tam bylo horko. Ale víš co, byla tam přehlídka vějířů, to bylo naprosto skvostné. Každá holka, co tam seděla, tak měla jiný vějíř. To bylo jako příjemné.
0: Jo, to je, já mám taky ráda, já mám doma tři a nevím, proč ho nikdy nevezmu.
1: No, ty ho nepotřebuješ, ty máš ráda horko přece, ne?
0: To mám.
1: No, vidíš to.
0: Souhlasím.
2: Fresh, novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Můžeš mi vysvětlit, proč chceš jít ven? Vidíš, je tady tak příjemně v tom studiu a ty chceš jít ven.
1: Já jsem ti říkala, že mě to vůbec nevadí a to teplo. Ale samozřejmě já jsem ti myslela, že jdeme do vstupu. To je tady naše interní komunikace. Jasně. Tak nedělej, že nevíš, o čem je řeč.
0: Ne, já tomu nerozumím v poslední době, protože mám uvařený mozek už dneska od rána, kdy jsem taky popojížděl s rodiči po nemocnicích a to takhle přijedeš do té Karviné, pak je vyložíš na tom oddělení a jdeš zaparkovat, i když tam stromů moc nebylo, tak jsem se snažil pod strom teď půl hodiny a horko jak blázen, tak jsem vyletěl z toho auta a vedle stromu jsem hodil takový ten dlouhý telefonát po 20 letech.
1: Jako,
0: bylo mi strašně špatně.
1: Jakože jsi odplivnul společensky,
0: ano,
1: takzvaně.
0: Ano, chlapsky jsem si odplivnul a pak jsem to nevydržel a stejně jsem to auto nastartoval a pustil jsem si tu klimu na plné koule. Jako.
1: Takže z horka ti bylo špatně.
0: Asi mi bylo z horka špatně.
1: Tak to jsem velmi ráda, že tady stojíš.
0: To je úplně náhoda. No a jaký jsi měla ty dnešní den?
1: Počkej, dnešní jsem měla úplně v pohodě. Jakože, jo, fakt, jako super. Doma nám je příjemně, já mám doma příjemnou teplotu pod stromy 21 stupňů, takovou průměrnou, stabilní a já si nemám na co stěžovat, klimu nemám,
0: ty nemáš
1: ani
0: klimu,
1: v autě
0: no,
1: nemám
0: no,
1: klimu.
0: Kdybyste to chtěli vědět, jo, tak Michaela bydlí v bunkru, jo.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
5: Kontaktujte pulari.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Rychlá rota. Marek a Michaela.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací

0: bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory CZ.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz

0: Jo, dramiky máme rádi. Position, NDC a Voice Mall.
1: Mm-hmm. Já jsem si, Marečku, o víkendu, já jsem v sobotu spala venku.
0: Ne.
1: Jo, já
0: ty jsi vylezla z bunkru a spala si venku.
1: Já jsem spala venku, já miluju spát pod čirákem takzvaně, takže já jsem spala venku, já jsem se tak užila to ráno.
0: Neměla jsi strach, že tě napadne vlk nebo medvěd nebo tak?
1: Vlk musí mít strach ze mě. Já tam kraluju u nás v lese.
0: No, liška tě mohla přijít kousnout
1: to
0: do palce.
1: To mi taky člověk. Určitě mohla, jasně, i kuna tam chodí a všechno možné, ale tam jsem vládnoucí královnou já u nás v lese.
0: Jasně, protože máš vedle sebe dva psy, že jo?
1: To taky.
0: A co jsi dělala ještě o víkendu?
1: No, sbírala jsem jahody a pak jsem nedělala nic, běhala jsem nahá po zahradě a snažila jsem se opálit zadek, ale to mi nešlo. Já nevím, proč v tom prostě nejde.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Už za malou chviličku sejdeme se na Freši. My se teda scházíme na Freši už o něco dřív, ale Jirka s Radkem se sejdou na Freši přesně ve 4 a tak já s Alessandrem. Barber, podnikatel, sportovec, chlap, který si prošel těžkým životním obdobím, no ale nezůstal stát na místě, ne. O tom všem, o biznise, o jeho životě si budou dneska právě kluci povídat a tak si myslím, že je další inspirativní rozhovor.
1: Jsem velice rád, že si celý tenhle ten dialog odříkala sama a já k tomu nemám co dodat. Od 16 hodin sejdeme se na Freši.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém

0: Doprava.
1: Dneska odpoledne, 16. hodina je tady a než začne sejdeme se na Freši, tak se ještě mrkneme na cesty. Frýdlantská ulice ve Frýdku místu, je to vlastně už výpadovka na Frýdlanta do Stravicí, tam si dávíte velký pozor, protože je tam havárie motorky s osobákem a je to se zraněním.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
12: Posloucháš Fresh Radio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího vydání pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Dnešním hostem je člověk, který dokázal proměnit jednu z nejtěžších životních zkoušek v nový začátek.
1: Mnozí ho znají jako zakladatele ostravského Alessandro Barbershopu, ze kterého se za poslední roky podařilo vybudovat silnou značku a komunitu zákazníků.
2: Jenže tenhle příběh nebude jenom o podnikání a řemesle.
1: Budeme si povídat o tom, jak se buduje úspěšný podnik od nuly, jak se vybírají lidé do týmu a co dnes odlišuje kvalitního barbra od toho průměrného, Radku.
2: Ano, otevřeme ale také mnohem osobnější téma. Vážný úraz, který mu změnil život a cestu, jak se s novou realitou vyrovnal.
1: No a pozor, rozhovor se dotkne i sportu, takže naším dnešním hostem je mistr Alessandro.
3: Já vás zdravím, přátelé, všechny tady.
2: Alessandro, dnes lidé vidí úspěšný barbershop. Jaká byla první překážka, kterou si musel překonat, aby vůbec takový barbershop vznikl?
3: No, těch překážek bylo dost. Hlavně je důležité si fakt najít kolem sebe ten správný tým. A pokud máte správný tým, kteří vidíte, že ti lidi to dělají srdcem a baví je to, nevidí v tom vyloženě jenom biznis, že všichni chcou jako vidět v tom jenom ty peníze, ale ta cesta. A je důležité investovat do sebe fakt ty pokroky. Jezdit na to školení, i když si člověk myslí, že už umím všechno. Ne, neumíte všechno. Je vzdělávat se, učit se a potom to předávat, to know-how dalším lidem. Jo? A to je vždycky to úsilí, co já strašně rád dělám, předám to dalším, ale dneska v dnešní době chcou všichni být potom další, si otvírat svoje, takže vždycky to tak je, že etapa holičů, které naučíte, vychováte, tak potom vám řeknu, je, tak díky, tak my si zase jdeme svoji cestou, otevřete si svoje. A zase přijde ten koloběh, že naberete nové holiče, zase je vypipláte a zase čekáte, kdy vám odejde. Je to strašně těžké si udržet, i když mají skvělé podmínky, tak dneska chcou všichni mít své, no, je to těžké.
1: Když si barbershop zakládal, tak myslím, že i v té době už ten trh byl takový přeřátý, že každý chtěl mít barbershop. Tak s jakou vizí si ho zakládal? Co bylo to jiné, co tě mělo odlišit od konkurence?
3: Já jsem chtěl přesně to jiné. Já jsem chtěl přesně tu Ameriku, ten americký styl, kostkovaná podlaha, graffiti, mít to úplně něco jináčího. A hlavně mě strašně bavilo to tradiční věci, to, co se dělá v Londýně, to, co se dělalo kdysi, namidlit horkou pěnou, dobře to zaholit, nedělat to strojkem, dělat to fakt s laskou, i ty fousy.
1: Lazebník.
3: Přesně tak, to, co dělali kdysi lazebníci. Fakt dobrá pěna, jak to člověk udělá, tak ten člověk si řekne, wow, to je něco. Ten relax pro toho chlapa je úplně někde jinde.
2: Já už se tam vidím normálně, dal bych si takového lazebníka v tuto
3: chvíli.
2: Ale
3: i holení do hladka. I když nemáš Radku fousy, tak holení do hladka krásně, břitvou přes horký ručník, je to něco úžasného. Otevřou se pory, ta pokožka začne jinak dýchat, potom se dají do toho dobré krémy. A...
2: No, je to krásná představa pro chlapa, který se nechá hýčkat, ale měl jsi už úplně jasno od začátku, jak to bude vypadat u tebe v barbershopu?
3: Měl. Já jsem chtěl je přesně ten styl New York. Jo, sice tady moc afroameričanů jako já nestříhám, ale měl jsem vizi, že chci být jiný. Někdo má vizi, že to má takový ten starý anglický styl, ten vintage, to retro, ale já jsem chtěl zase spojit ten new school, fakt to graffiti, ten street art umění, kde vlastně jsem zase zakomponoval člověka, který měl se mnou nehodu a všechno mi to maluje. Takže všechno je ručně malované, takže každý si řekne, ty jo, to tu je jako udělané, ta fakt to graffiti dělá strašně hodně a to patří k té komunitě, jo. Všechno je to umění. Já beru holičství taky jako umění, protože každá hlava je jiná, každý člověk je jiný a můžete pokaždé jen tvořit.
1: Mimochodem, já sám vím, protože k tobě chodím, že o té službě často rozhodují detaily. Tak jsou nějaké detaily, které skutečně jako rozhodují o tom, jestli se zákazník vrátí anebo nevrátí, ale přitom si to zákazník v tu chvíli neuvědomí.
3: Rozhodně. Když už člověka fakt jako ostříháte a vy si myslíte, že to je dobře, jo, a dáte mi fakt tu 100% péči, já si ho ještě dvakrát otočím do zrcadla, podívám se na ten detail a ty jo, no lidé, on to třeba nepozná a já to poznám a on se mi za 3 týdny vrátí, tak já se to jako tak v duchu zaklepu na rameno, že jsem si udělal něco dobře, že ten klient je zpátky, takže už má nahozenou tu laťku té vysoké kvality, co jsem mu udělal a už nemůže člověk snižovat, protože ten klient to pozná, že si řekne, ty jo, minule to bylo lepší, Teď už to stojí za prd a teďka přijde po třetí a už mu to, jo, už mu to člověk prostě neudělá tak kvalitně. A já mám, jak už, jakmile už nastavím tu službu toho klienta, tak jedu i 5 roků v kuse pořád. A maximálně už člověk může přidat. Přidám mu umytí hlavy na masáži hlavy, jo, nějaký detail přidám navíc, jo. Říkám, nejsem Turek, abych opaloval všem uši a takové věci, to já to nechávám, to jsou práce pro kosmetičky, dělání různých tady vyndávání chloupku. Maximálně vyrvu chlupy z nosu voskem a to stačí.
2: Od prvních střihů až po vybudování vlastní značky, tak to byla cesta našeho dnešního hosta Alessandra. No a za chvíli se podíváme na to, jak vypadá jeho podnikání dnes.
1: No a taky na to, jak vybírá lidi do týmu a co podle něj odlišuje skutečně kvalitní službu od té průměrné.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Řada lidí si myslí, že barber podniká se strojkem v ruce. Jak velká část vaší práce, nebo jak velká část tvojí práce konkrétně, je dnes skutečně to stříhání a jak velká část je vedení lidí?
2: To je strašně těžké, no. Vedení těch lidí je to nejhorší. Jelikož já mám takovou vlastnost, že jsem strašný dobrák. Vždycky manželka mi říká, víš to, doplatil si na to, protože jsi se všema kamarád. Já neumím být, já to musím přiznat, já neumím být ten šéf, co tam za ním bude stát. Já chci být s nima kamarád, protože chci, aby ti kluci moji holiči stříhali v dobré atmosféře, aby se dobře cítili, jo. Ale to je prostě u mě ta chyba, že potom oni toho využijou, ví, že tam nejsem, že tam nechodím, že už jim dám potom takový ten volný prostor, no a pak to tak padne, že se sebrou a odejdou.
1: No a pozor, tohle je jedna z těch podnikatelských lekcí, protože ty jsi zmiňoval, že každý si chce udělat podnik, každý chce být barber, ale není to jenom o tom řemesle, je to o tom, že budeš umět manažovat lidi, což je jiná disciplína.
2: No, to je.
3: No a jak poznáš, že ten člověk, který se tam k tobě třeba hlásí, bude dobrým členem týmu? Dá se to poznat na první dobrou?
2: Jde. Teďka jsem dělal takový casting v Opavě právě, kde jsem měl nějaké holiče na kontrolu a šlo někteří vidět, že už si mysleli, já umím to a už měli naučené jenom, a hlavně první se s nimi zeptali, a kolik budu dělat peněz, jo? Že je nezajímalo, já jsem říkal, tady to je řemeslo tak krásné a ty klienty si musí získat. To není, že přijdeš do Alessandro Barbershopu, že to je zajetá značka a že hnedka budeš mít hromadu klientů. Ne, toho klienta si musí získat nejenom tím stříhem. Já mám třeba klienty, kteří mi řeknou, i kdyby jsem ho ostříhal na prd, jako špatně, tak jim to je jedno, ale přijdou za mnou za to, jaký já mám charakter, že si s nima dobře pokecám a tak. Je to strašně i o tady tom. Nevnucovat se klientům, být svůj, jo, nelíst jim prostě do zadku, bavit se s nima na rovinu, jo, je to strašně důležité tady toto.
1: No a teď, co je v dnešní době složitější? Najít nové zákazníky anebo nové kolegy do týmu?
2: Těžší je najít nové kolegy. Fakt těžší je najít nové kolegy, protože dneska fakt všichni chcou být jako holiči, naučit se něco z YouTubeka, ale zase se vrací doba, 60. leta, 70. leta, ale všichni dělají strojek. Strašně málo holičů používá nůžky, jak málo umí používat delší vlasy. Dneska chcou chlapi mít delší vlasy, jo. Já třeba už mě baví i ostříhací jako ženské, jo. Ostříhat nějaký moderní, jo. To, co se týká, byl Stranger Things televizi, jo. Tak najednou takové ty vlasy těch 80. let a teď se zase vrací, jo. Takže tady to, a někteří holiči si myslí, že když udělá nějaký ornament, já říkám, vykašlete se na ornamenty. Jak ostříháš 60-letého člověka? Musíš ho pěkně ostříhat nůžkama, než mu tady bude brousit strojkem. Jo, a to dneska ti mladí vůbec neumí. Oni umí jenom prostě vystínovat, udělat ten fade, ale když mu přijde starší člověk, tak by mu udělali i tady toto, ale na něho se to nehodí.
3: No jasně, takže musí taky člověk odhadnout toho dotyčného, kdo tam
2: přesně,
3: sedí.
2: Mít tu vizi i právě co tomu člověku. Přijde člověk, řekne, udělej, co chceš, já ti dám volnou ruku. Tak samozřejmě mu dám, nebudu dělat úplně jako masakry, ale vidím, co se k němu hodí, pobavím se s ním, jestli má na to ráno čas, jak funguje, jestli má doma fen, ne, nedělám sír, dám sír, klasika, zuby, oplachnu si obličej vodou, dám si vodu do vlasu a jdu, no super, tak to potřebuji vědět, tak nastavím takový střih, kde tady ten člověk bude mít bum, bum, bum a za 5 minut ale hotový, ale je spokojený. Jo?
3: Existuje třeba něco, co ve svém týmu netoleruješ bez ohledu na talent a výsledky? Jestli třeba řekneš, hele, co jsi to udělal tady? Tohle už nikdy nedělej, protože já tě příště vyhodím. Mm-hmm. Je něco, co opravdu fakt nejde, přesto nejde vlak?
2: Já nesnaším nezodpovědnost strašně. Nezodpovědnost nesnáším a hlavně další věc, když někdo začne rušit klienty. Jo, to je pro mě strašně jako důležité. Já jsem říkal, naplánujte si to v těch kalendářích tak, ať si dáte volno. Nechci, ať tady chodíte každý den. Máte rodiny, máte přítelkyně, udělejte si ten čas na ty rodiny, ale nechci, že ráno se zbudíš a mi se nechce, jdu zrušit klienty. Ty nikdy nevíš, kde ten klient jde, jestli jede na dovolenou, jede si na svatbu. A ty mu zrušíš termín, on bude naštvaný, půjde jinde, tam neznají jeho hlavu, ostříhají ho ještě hůř, jo, pak je to na recenzích a je to špatně. A ten klient se vždy nevrátí a pomluví vás všude, že jste ho nevzal, že jste mu zrušil termín a tak. Takže já nedochvilnost, když mi nechodí jako holiči, když mám stříhat v 9 hodin a přijde mi za 5-9, pak si jde ještě vařit kávu, už mu tam sedí klient, žádné také. Začínáš 9, přijď 8:30, v klidu si dej kafe, připrav si všechny nástroje, v 9 začínáš. Jo, nedochvilnost a rušení klientů a takhle to je pro mě úplně nejhorší. No.
1: Přátelé, teď jste slyšeli, že podnikání není jenom o té práci, zákaznicích anebo výsledcích. Někdy člověku život připraví situace, které změní úplně všechno. No a po krátké přestávce se budeme bavit o události, která Alessandrovi změnila celkem zásadně život a o tom, jak se s ním dokázal vypořádat. Posloucháte Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
7: All day, every day.

0: Jak se změnil tvůj pohled na věc anebo na věci, které jsi dříve považoval za samozřejmost?
1: No, to se teda pěkně změnilo, protože vlastně mi se ta nehoda stala vlastně letos, to je 10 let, takže 35 letech, a do té doby jsem vůbec nemohl, já jsem hrál na bubny, takže jsem vůbec jako neuvažoval, že by se mi něco mohlo stát, ale to se vám tak změní na jedno okamžik a máte na jedno na rozhodnutí, takže jsem mám buď variantu, buď budu takový ten člověk, co bude chodit na vozíčku, jezdit a mít kolem sebe lidi, kteří se o tebe budou starat a necháš to na sebe, na rodinu, anebo se ten člověk kousne a řekne si ty blaho ne a začal jsem se věnovat ještě tomu parasportu a díky tomu kolektivnímu parasportu mi to úplně změnilo myšlenku, že jsem začal takhle fungovat a vnímám teďka ten parasport a handicap úplně jinak. Jo, to je strašně zasadové.
0: My jsme se viděli na Neporazitelných, na filmu, který byl natočen a měl světovou premiéru v Dovu, v Dolních Vítkovicích.
1: Ano, v Gongu, no.
0: V Gongu, bylo super. Bylo krásné.
1: Tam jsi si vlastně i zahrál na ty bubny.
0: No a tam si zahrál na bubny, ale pokud nás teď posluchači poslouchají a neví, co se ti stalo, tak co se ti stalo?
1: Takže v roce 2016, ano, jsme měli takovou zakázku, kde jsme měli malovat s kamarádem krávy, no akorát jsme vlezli do hydraulické plošiny, která byla špatně zajištěná a ta z 8 metrů s náma spadla, no, takže jsem volným pádem v žabkách spadl na pohnojené pole a měl jsem těžkou třištivou otevřenou zlomeninu holeně a berce, kde se ta noha dávala rok dohromady, ale po roce sundání různých kruhů, co jsem měl ty železa na nohách, tak jsme zjistili, že ta infekce tomu dala strašně hodně a byl nepohlíbivý kotník, ale doktoři mi řekli, ale máš nohu. Jenže já jsem říkal, že taková noha mi je k ničemu, když mám dvě děti a potřebuji s nima fungovat a měl se šílené bolestní, tak druhá varianta byla amputace. Takže jsem zvolil tu amputaci. První jsem si to jako srovnal trošku v hlavě, zjistil jsem si, jak funguje protetika, že už dneska ta doba s těma protezama. A bavil jsem se a řekl jsem to svým dětem, že do toho chci, tím mě v tom podpořili, že jestli mi bude v tom lépe, že se tak ucítím, tak jdu do toho, tak jsem do toho šel.
2: A předpokládám, že hlava a to nastavení mindsetu v tom hraje silnou roli. Co je možná na tom složitější, dostat se přes rehabilitaci fyzickou, anebo přesvědčit hlavu, prostě bojovat vlastně s tím vlastním mindsetem?
1: Spíš ta hlava, fakt já jsem si to všechno v té hlavě nastavil, že když se to uřízne, začne nový okamžik, ale nechtěl jsem být právě ten člověk, co by vlastně nedělal nic, mít jenom invalidní důchod a co z toho mám, jo? Takže díky tomu zrovna bylo, mi tu nohu, já jsem měl tu nohu 2016 a 2019, až mi tu nohu vzali a zrovna bylo mistrovství světa v tom parahokej tady. A já jsem šel o berlách, protože to byl velký boom, lístky byly zadarmo, 50 korun, tam vlastně to je z toho Neporazitelný a já jsem neměl ještě nohu, neměl jsem protézu, tak jsem byl, a jak jsem viděl ten parahokej, říkám, to chci hrát, jo, ale už jsem stříhal a najednou mě dostala ta osvěta, že mezi ty lidi, že jsem si říkal, ty blaha, v tom nejsem sám, ten nemá dvě nohy, ten má míchu, jo, ten má páteř, jo, ten je na vozíčku a najednou jsem si spojil ti lidi, ale s náma, ta komunita, úplně se začal člověk cítit jinak, já říkám, tyjo, tak budu tady s těma lidma a ti, co mě odsuzovali, ti si mi říkali, ty jsi blázen, uřezací nohu a prostě špatně mi radili, jo, tak jak jsem ty lidi úplně od sebe vyřadil, ty negativní, co kolem mě byli, a začal jsem se opravovat fakt jenom těma pozitivně, co mi do toho pomáhali, ale bude dobře, jo, pojedeme bomby, něco vymyslíme, jo, a najednou se stane parahokej.
2: Změnil se nějak přístup lidí k tobě po tom úrazu a po té amputaci?
1: No, zjistil jsem, jako, kdo je přátel a jako, že jsem měl předtím spoustu přátel, ale jak člověk potom leží v nemocnici a najednou si říknete, tyjo, mám tolik kamarádů a najednou z těch, jdeme tomu 100 kamarádů, vám tam přijde 5, začnete si těch 5 udržovat a kde jsou ti další, potom zjistíte, aha, tak to jsem asi pro ně nebyl takový kamarád, takže zjistíte a najednou jsem vnímal i jako lidi, kteří za mnou třeba přijel jako do nemocnice díky jako jednomu z nejlepšímu holiči tady v Česku, za mnou přišel na návštěvu Ektor, jo, do nemocnice. A to mi zrovna jako řízli ten den nohu, já jsem se probral ze spánku z umělého a klepe mi na dveře a přišel Ektor se svojí kapelou a díky Karlovi Kavalírovi vlastně ten mi ho tam poslal, jo, a mě to zase tak na takový impuls, jo, mi to dalo, že vlastně ta komunita těch lidí a fakt mít kolem sebe ty přátel, obklopovat se těma lidma a teď to je i v holictví. Já strašně miluji lidi a práci s lidma, to je jako moje poslání tady toto.
0: Říká Alessandro a je obdivuhodné, jak dokáže člověk proměnit překážku v novou motivaci, to jsme teď slyšeli. A právě sport se stal důležitou součástí života našeho hosta. A my si za chvilku budeme povídat o parahokeji, o síle týmu, o překonávání vlastní

0: mitu a také o tom, jakou roli hraje sport v životě jeho dětí.
1: Sejdeme se na Freshi. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši dneska s mistrem lazebníkem Alessandrem. My jsme se bavili o tom, že Alessandro měl vážný úraz, přišel o nohu a moje první otázka míří právě k tomu. Ty jsi přišel o nohu, máš protézu, ale dalo ti to i něco?
2: Určitě.
1: Co jsi získal díky tomu?
2: Já jsem si díky tomu udělal image. Udělal jsem si image jako plameňák, protože jsem plameňák stojí na jedné noze. Začal jsem si barvit vlasy na růžovo a je teďka takové moje, že jak když jsem všude na akcích, tak prostě mávám nohou, noha hore, tak jsem si říkal, že si ještě udělám nějaký takový asi svůj merch, že jako noha hore, protože mi to přijde takové srandovní, že jak všude na akcích a pojďme ruky nahoru a já ne, pojďme nohy nahoru, takže začnu mávat nohama a každý, tyjo, ty jsi blázen, jo, a zase ti lidi si kolem mě přijdou a říkám, hej, ty jsi šílený, to, a dělat si z toho srandu. Fakt tam je jako ten humor je strašně důležitý. A když si člověk dokáže sebe udělat srandu, tak má vyhráno a nějaký handicap potom neřeší. Jako jo.
3: Já jsem právě v roce 2019 moderoval ten parahokejový mistrovský šampionát tady. No. A to bylo neuvěřitelné, jaký černý humor používají parahokejisté mezi sebou. Jo. Takže já vím, o čem ty mluvíš. A teď u toho parahokeje zůstaneme, protože mnoho lidí nikdy nevidělo parahokej naživo. A co je třeba první věc, kterou by měli vědět, aby pochopili, o jak náročný sport jde?
2: No určitě, jako je to zaprvé, je to na saních, takže tomu člověk nepotřebuje nohy, je k tomu hodně dobrá, je to třeba mít dobrou kondici na střed těla, na ruce, protože tam všechno balancujete vlastně na jedné, na tenkém noži, které jsou dva vedle sebe a je to všechno na tom středu těla, nedělá se to jenom rukama, takže do toho zapínáte celé tělo. Hra akorát hraje se 3x15 minut a určitě doporučuji přijít se pohát na Ostravu, která bude vlastně příští rok tady hostit mistrovství světa znovu 2027 a každopádně třeba i na klub Flamingo z Ostrava, kde vlastně taky hrajou za Ostravu, za náš klub a loni jsme vyhrali naše krásné třetí místo poprvé.
3: No pěkné.
1: Pěkně, pěkně, to velká gratulace. Napadá mě, stává se vám někdy, že ta první emoce lidí, když se podívají na parahokej, je spíše soucit, než aby obdivovali ten obrovský výkon a dřinu, která zatím je?
2: Je hodně, no, hodně lidí jako lituje. Jo, mají ten soucit a já vždycky říkám, ne, radši nelitovat. Jo, protože ten, když člověk začne někoho toho druhého litovat, já mám z toho vystavu takové depky. Ne, radši mi tady plecní po zádech nebo něco fakt jako ti lidi si to neuvědomují, ale my třeba máme už takovou auru, že my si sami ze sebe dokážeme udělat srandu, jo. Já nemám rád, jako když jako zdravý člověk mi začne říkat ty kriple, ale když si to říkáme my mezi sebou úplně v pohodě, já dokážu, já mám strašně vysokou, jako, že si to dokážu, tu laťku, že dokážu hodně snést, hodně vydržet, ale strašně ti lidi fakt jako, ježiš, máte litu, to se ti stalo, to se... ne, bylo, co se stalo, jdeme dopředu, už se na to nedívám, jo, a říkám, změnilo mi to život, na jednu stranu tomu člověku, co mi to udělal, děkuju, protože jsem mohl být zase něco, dělat něco jinačího, takže mi to otevřelo jinačí vrátka. Ale je to díky tomu, že jsem si tak nastavil hlavu.
3: No a nás celou dobu poslouchá ve studiu, my jsme to ještě neřekli, tvoje dcera Eli. Eli, ahoj.
4: Ahoj, zdravím.
1: Ahoj.
3: Ty hraješ hokej? Prosím tě, tak taťka je tvůj vzor určitě, ne? Co
4: ano,
3: říkáš?
4: Ano, jasně, vždycky to bude můj vzor a vždycky bude.
3: A co tě to naučilo? Pro tebe konkrétně hokej co? Je to nějaká disciplína, nějaká vytrvalost, nějaká síla?
4: No, je to moje láska prostě životní a nikdy se toho nechci vzdát.
1: A to, že je to tvoje láska, tak to vidíme na Instagramu každý den. Možná řekni ten příběh, protože to je velmi zajímavé.
4: No, vlastně jsem se dívala na YouTube, na jednoho YouTubera, Vláďu Houšku, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat nějakou soutěž. Že budu dělat každý den, budu střílet na branu do té doby, dokud za mnou přijde Vláďa Houška a zastří se mnou.
1: A přijel, nebo ještě na to čekáš?
4: Ještě na to čekám.
1: A jste aspoň nějak v kontaktu?
4: Jo.
2: Píše na Instagram, napíše ji, ale už jsme, u který den už máme?
4: 250.
2: 8 dneska budeme dávat.
1: Takže Láďa napíše ještě 300 dnů a přijedu.
2: Jo, no, my tomu chceme udělat nějaké překvapení, takže se na to těšíme a potom jsem se ptal, jestli bude ještě nějaká výzva, tak říkala, až skončí jedna výzva, tak bude střílet do té doby, než přijede David Pastrňák. Takže, no. Takže zvedá laťku zase o něco a...
3: Nemít malé cíle, to je důležité.
2: Přesně tak. No.
1: Každopádně, Radku, nevím, jestli jsi si všiml, my se teď bavíme o sportu, jak se, ale ten sportovní mindset a ten mindset toho bojovníka právě přenáší na ty děti a myslím, že my jsme to teď trefili úplně naprosto přesně, že Eli je důkazem toho, že ten, ta přenositelnost mindsetu, sportovního mindsetu prostě funguje, nebo minimálně u vás.
2: Je to tak, hlavně já jsem Eli dával volnou od malička, ať si najde to, co jí baví, takže ona dělala od krav magi, brazilské jiu-jitsu, breakdance, zavodila na skateboardu, potom se jim vzal vlastně na parahokej, kde si chtěla sednout do sání, zkoušela na saních, jelikož ty sáně pro ní byly těžké, tak trenér říká, hele, dej brusle, vyzkouši brusle. Jakmile dostala brusle, ona je levák jak já, takže ještě střílí naopak, začala hrát najednou hokej a tati, jak co dělat tohle?
3: Krásné. Moc pěkné povídání, mohli bychom pokračovat ještě další 2 hodiny, ale určitě. Tolik času bohužel nemáme. Takže Eli, děkujeme za rozhovor, krátký, ale pěkný, děkujeme.
4: Taky děkuju.
3: Alessandro, tobě taky a přejeme hodně trpělivosti se zákazníky a hlavně se zaměstnanci.
2: Určitě, já vám moc krát děkuji za návštěvu, budu se na vás těšit a určitě vás rád zase někdy ostříhám.
1: Budeme se těšit.
3: Alessandro, Eli, našimi hosty, loučí se Jirka Kratochvíl
1: a Radek Erben, sejdeme se na Freši.
3: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: co pa, začátek, že?
1: Co pak, Ondro, já jsem ti přece nešlápl na nohu, ale promiň, si jo teda, ale nemám tak velké nohy.
0: No, I got a feeling, jako Black Eyed Peas. No. Takhle jsme začali, ale spíše hodinku, ne hitparádu. My si vždycky necháváme trošku na odstátí, že jo, ty naše dvě hodinky. Přijdeme tady s vyplazeným jazykem, zařadíme 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne, k tomu 3 novinky. No a potom spustíme ten neplánovaný kolotoč informací, dezinformací a hlášek, které vytváří můj kolega David Dale.
1: No a můj kolega Ondra Turda.
0: Začneme tady tou 20, tam je Kygo, Khalid, Griffin a budou zachraňovat lásku.
1: Same.

0: Já si myslím, Ondro, že na začátek taková ta startovní píseň velmi veselé, velmi pozitivní, tak jako máme krásně. A takové letní už, jakoby, víš, jako to počasíčko venku.
1: Takové letní, no já bych řekl takové výhňové.
0: Výhňové.
1: Výhňové.
0: A teď si vím, že tyhle ty teploty někde na jiné části planety jsou jako standardem už jako mnoho let. Jakoby.
1: No tak jako jich Itálie nebo jich Španělska, tam jako pro ně to je úplně, co dneska zima ještě.
0: Já si právě teď právě člověk si uvědomuje, jak třeba a říká se, že Ostrava má docela dost stromů, jo, ale že by to chtělo ještě víc. A nebo prostě ty stromy na těch domech, aby se tak nenahřívaly. To je neuvěřitelné, jak přijedeš do města a máš tu třeba hned plus 3-4.
1: No, tak asfaltík, betonek, že jo, no. To udělá svoje. Na dálnici to taky není žádná pohoda. Ono, teď zase já jsem nad tím tak přemýšlel, že si vždycky řekneš, no, že přesně když jsem naťukl tu Itálii, že tam jsou nefachčenka a tak dále. No dá se v tomhle tom dělat?
0: Tak jako člověk no, opravdu nad tím přemýšlí, že oni to prostě zabalí v 11 a zase se třeba vrátí ve 4. No,
1: no tomu se říká siesta, my taky tady máme od 12 do 2.
0: máme kratší.
1: S Romanem a s Radkem, že jo? Možná... Ale oni makají zrovna v té době. Jako, takže...
0: No ale zase potom ne, asi.
1: Já si myslím, že jo, kamaráde. Pro ně je právě ta siesta, že si jdou takhle jenom lehce odpočinout jako do toho
0: pokecat.
1: Studia. Pokecat si často nějaký ten rozhovůrek a tak dále a tak podobně. Každý všední den mezi 12. a 14. tady na Fresh Radio, to je jenom takový tip na super rozhovory a dva bezpochyb nejslušnější členy našeho Fresh Crew, že?
0: Tak.
1: Líbí to neřekl.
0: Ano.
1: A kdo je na 19. No tam je slušňačka možná, že?
0: Tam je taková líbezná zpěvačka, která právě pochází ze země, kde teda musí teď být peklo, podle mě.
1: No tak tam je hlavně fotbalové peklo, protože no, fandí, že jo, všichni.
0: Tam fandí,
1: celá země.
0: Tam to postupilo. A samozřejmě je to letošní takový asi hlavní fotbalová hymna, protože myslím, že při každém začátku utkání toto zní, tenhle, ten song Die Die se jmenuje a společně s Shakirou ho má na starosti taky.
1: Burda Boy, tady je máme, známe to jména, všichni už vystoupili v Česku několikrát.

0: let us go říkali na konci, já to slyšel.
1: Já celý song slyším, jak zpívá Die Die, no, tak jako, a nedá.
0: No, teď jsem se chtěl zeptat, jestli dala.
1: No, tak, nevím,
0: A neříkají co, ať jsme teda slušní kluci, jo.
1: Tak, no, Die Die, možná gol, hele, je to na fotbal. Víš, jako?
0: Tyhle vidle. No, já jsem ti včera zrovna, já jsem byl mimo Ostravu, dostal jsem takovou pozvánku, protože teď probíhalo hokejbalové mistrovství světa.
1: Zahledl jsem včera finále, že?
0: Včera bylo finále, já ti nevím, jak dopadlo, jako přiznám se.
1: Prodloužení vyhrála Amerika. Ale kousek, byli šikovní, no, kluci.
0: No, jako, a přitom byli favoriti. No, to je jedno. Tak jsem byl pozván do fanzóny a akorát jako říkám, no, tak jako teď, jako, víš co, já využiju pozvání někdy příště do nějaké soukromé fanzóny. Tam bych i nějaký gol trefil. No, tak jo, přejdeme dál.
1: Jo, tak
0: řekni, uveď tu osmnáctku, přehodíme to na jiný úplně rytmus, nebudeme se bavit ani o počasí, i když třeba tady u nás ve studiu krásných 23 klimatizovaných stupňů, takže jestli má někdo zájem, můžeme vybírat stupně.
1: No, teď je zájem o klimatizace, samozřejmě.
0: No, já jsem ve vztahu od
1: minulého týdne. Já jsem si všiml, že jsi změnil status. Nicméně 18. místo Pnau společně s The Warning a Tu Corazón. To znamená místo 18.

0: Tu corazón.
1: Tvé srdce.
0: Jo. Johák.
1: Máš zlomené, nebo máš ho zdravé, nebo... Je,
0: já aktuálně, aktuálně trošku teplejší, jako mám asi víc než 36,5.
1: Pumpa se přehrývá, jo?
0: Pumpa se trošku to jako přidává někdy, je to jako, je to znát, no, to jako, peče to, no.
1: Za půl roku jsou tu Vánoce.
0: A včera jsem viděl, zase jsem prakticky viděl včera zajímavý jako ukaz fotku na sítích, kdy dnes vlastně normálně pověsíš jenom obalené řízky na sušák na balkoně.
1: Oni se sami usmaží?
0: A do oběda je máš hotové.
1: Fakt? Hm? Jako fakt, jo?
0: Tak,
1: no tak počkej, jako vajíčka by si normálně udělal takhle.
0: No tak už na nějakém alobalu možná pomalu.
1: Za pánvičku hodíš normálně, dáš to na střechu auta.
0: Už by to asi jako pomaličku, no, se zpracovalo. Ale ty byly vtipné ty řízky, no. Prostě ráno pověsíš a na oběd sklízíš, jakoby sundáváš.
1: Sklízíš,
0: no. To by musel zasadit, no, jasně.
1: Zasadit,
0: no.
1: Zasadím si řízek, vyrostá mi prase, jasně.
0: Ty krásu.
1: To by bylo něco, ne? To by bylo zemědělců v Česku naraz, jako. To by Andrej neměl, jdeme dál. Na 17. místě je ten, co ví úplně všechno.
0: Ano, a mimochodem, jestli se nepletu, tak...
1: Nepleteš, bude.
0: Za 14 dnů skoro je tady na místě v Ostravě.
1: Připlave.
0: Připlave možná a udělá nějakou dobrou, doufám, show, tedy s Vince.
1: Ten, co ví úplně všechno, Mr. Know It All, track, který když jsem před několika týdny slyšel tady na Fresh Radio a hráli jsme ho opravdu první v českém éteru,
0: ano.
1: Tak jsem, pamatuješ, prohlásil, tak tohle je jasná hitovka. Se vším všudy podepisuju. Místo

0: Mr. Know It All. Znáš takové Mr. Know It Ally? Já jich pár znám.
1: Jo. Já to jako mi nenapadá mě.
0: No, oni všude byli, někde dvakrát, dokonce třikrát, všechno ví, všechno znají. A o takovém právě zpíval tady Slims. Myslím si, že na cover z Ostrova rozhodně tahle ta věc zazní. Pokud jste poslouchali v minulé dva pátky, nebo uplynulé dva pátky naše vysílání, tak jsme měli Dance Beats for Love. V každém z těchto speciálních vysílání se soutěžilo o lístky. Už teď vám slibujeme, že budeme soutěžit v následujícím víkendu, nebo v následujícím pátku, ne teďka,
1: jo.
0: V následujícím týdnu, přesně to řekl, o Lupeny pro změnu na Colors. Vůbec se jako toho nebojíme. Jsme za to rádi, že můžeme s těmito festivaly spolupracovat a zrovna pro vás, kteří máte rádi, kterýho svým se, si myslím, že takový Lupen na celý festival, nejenom na jeden den, jak by se mohlo
1: jasně
0: třeba někde zdát, tak může být úplně boží.
1: Určitě, já jsem říkal, že třeba já jsem Colorsy osobně teda byl jenom jednou, přiznám se, to mám jako mezery proti Beats for Love, ale já mám prostě jakoby nějak jakoby radši tu elektroniku, co mají tam, no. Tak jako, je to tak, je to ale pro každého, proto jsou ty festivaly za sebou takhle celkem
0: a já půjdu na oba.
1: No, to je jako to klobouček, jako dát takhle dva náročné víkendy
0: za sebou. No tak ne, tam je týden pauza právě mezi tím.
1: Je tam jeden víkend?
0: No jasně.
1: Jo, aha, jo, vlastně.
0: To bylo náročné. Kámo, tak to, zase jako sorry, ale Superman nejsem, jo.
1: Ne, mě to teď úplně nedošlo, protože vím, že jsem slyšel tady v jednom rozhovoru, že od vlastně ředitele Beats for Love, že stavět to můžou skoro 14 dnů, že tam nějaký prostor je,
0: jasně,
1: ale že to zboří musí za 3 dny, no, tak jsem si říkal asi do středy a hned jedou kolos, ale ti to asi taky staví víc jak týden, no.
0: Vem si, že jako z té technické stránky ta hlavní, bavíme se o těch hlavních dvou stagech, jo, tak zaprvé ten areál je úplně jinak postavený, nebo úplně jako je jinak postavený ten
1: pomíchaný, areál. No, jasně.
0: Ty stage mají naprosto jiné parametry, protože když děláš stage, která musí hlavně uspokojit kapely a několik za den, tak ta samotná stage, to samotné ta vnitřní část musí být větší. Musí tam mít takzvané loading docky, jo, kde to oskovávají a tak dále a tak dále. Zpravidla ta střecha musí být jako jo, celá ve kterém větší.
1: Jasně, no.
0: Ona ta Beats for Love, když se podíváš, tak ona je široká, prostě lešení, tam jsou ty různé dekory, efekty.
1: No.
0: Ale zase, že jo, koncertní stage, ta hlavně, tak tam má ty světla narvané a ty ledky uvnitř. Jo.
1: No.
0: A každá ta kapela, vždycky se to ten den se nejvíce přispůsobuje tomu headlinerovi. Ten si doveze třeba 3 kamiony svých světel, které přivěsí k tomu, co tam je.
1: Aha.
0: A celé se tam jako tak nastaví, ostatní jakoby se musí tak nějak lehce přizpůsobit. Furt se to představujeme, proto to je tak, že vlastně dohraje kapela a ty jdeš na druhou stage a tam se hodinu a půl maká. No a to je vždycky hodina a půl, která ti připadá jak 20 vteřin. No,
1: jo.
0: No a tak,
1: jo,
0: tak
1: jako pro ty, jako co to musí udělat. Jako.
0: No samozřejmě.
1: Ale pro ty návštěvníky samozřejmě.
0: Co tam dělají tak dlouho?
1: Tam ty 3 kytary připojí, že?
0: A já neslyším basu. Takhle nějak to vypadá. A ono ještě jako další věc, že dneska je ta doba tak daleko, že ta firma

0: a budeš mít na každém závodu jiné auto. Jako pojedeš rychle, projedeš zatáčku, ale když máš to svoje nastavené tak, jak chceš ty.
1: Ale tohle, to by byl šofér, jakoby pilot, protože dokonce už to i zaznělo, že správný, že by se to mělo střídat ty auta, aby zkusili pomalejší, rychlejší a udrželi za celý rok prostě nejlepší skóre. Yes. OK, aby jsme se vrátili do Extázy muzičán, máme tam 16.
0: Na ní je Major Lazer, Nelly Furtado a Davido, nebo Davido.
1: No to.
0: A oni říkají, že prostě není místo takové, jaké je doma. No place like home.
2: Místo 16.

0: taková akustická kytarka, jako je ve skladbě No Place Like Home.
1: Úplně jsme vzal myšlenku, taková kytárovka úplně.
0: Tak. Jo, je to tam naprosto dominantní a že jo, co k tomu stačí? Ale ty jsi mi říkal, že umíš, že, na akustickou kytaru?
1: No, že umím.
0: Uměl jsi.
1: Že jsem uměl
0: spíš.
1: Hrával jsi. Jako. Teď technicky možná vím, kde ji mám, někde založenou ve sklepě. A to je tak všechno.
0: Vem mi příští týden.
1: Ty kráso, to ne, to už nebude mít ani struny.
0: já ti je koupím a nechám tě je naladit.
1: Ale někdy asi kolem 10 let jsem tak do 15 brnkal, no.
0: Kolik se na to zbavilo ženský?
1: To právě byl jakoby hlavním zásadním důvodem. Hledal jsem nějaký nástroj. Samozřejmě, i když si jsem přemýšlel, kamarádi třeba hráli na klavír, jenomže to mi přišlo k ohni nepraktické.
0: No, tak, ale víš, kdyby dostali dřeva, tak ho tam hodíš a
1: ale, zase než bustíky. Ale s dnešní technikou už by to zase jako reálné bylo. Mít nějaké mini klávesy s nějakým aktivním bateriovým reproduktorem a válíš všechny songy normálně ze sampler.
0: Šup tam Mozarta.
1: No, nebo na, jako modernu, jako normálně taneční věci.
0: Jako Daft Punk, že bys třeba rozjel. Nebo takové Backstreet Boys, i ty by si mohl nějakým způsobem
1: rozjet. Je, no tak samozřejmě jejich hity, no.
0: Jejich hity, a nebo třeba tu novou věc, se kterou se jednou z nich vrací zpátky, tedy uvidíme, jak se jim comeback podaří, protože tuším 2, 3, 4, 5 let zpátky i před covidem občas vyjeli nějaké to jakoby vzpomínkové turné. Tuším, že asi taky něco přinajmenovalo, ale ty do toho, jako, tak, ty do toho oni, tlačí víc
1: tak,
0: a víc.
1: Tak, oni byli chvilku 4, pak zase teď už jsou v původních 5 a tak dále, tak se to tam nějak kolísalo. Pořád to kluci jako co 3-4 roky se snaží jako nějak oživit, no, tu kapelu. Ale ty
0: tak
1: měli,
0: nějaký krejcar přijde naučit.
1: Ale mimochodem v tom Vegas
0: Vesper?
1: Ano, Vesper, ty budeš vědět, měli úžasnou, jakoby, co tam dokážou udělat.
0: Prezentaci.
1: To bylo jako paráda.
0: Jo,

0: Tak to je vůbec jako, to je to, kdyby na technologickou debatu, to bychom se tady mohli bavit o sfér další dva dny, asi by to moc posluchačů nepochopilo, takže já to zkrátím. Backstreet Boys, 15. místo Bad Lab.
1: Místo 15.

0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
5: Letní rande, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: jsem to nestihl zvednout, tak nám nezačal ten začátek, ale Blackpink a Jump, to je skákačka tady. Jsme si tak zaskákali tady s Dalem.
1: Kvapíček, tak. To je ten náš oblíbené slovo, kvapík. No.
0: Byla to rychlovka se vším všudy. Tenhle track už tady tak jako tak skoro půl roku bych řekl, co? Možná?
1: No, může to být. Minimálně jakoby únor, březen určitě. Začal se objevovat a dneska je zpátky zase těsně téměř v polovině. No?
0: Ale možná ještě déle, protože já když se dívám, tak rok vydání 2025, o ten čas tak strašně běží a když se tak. Jako nepodíváš, kdy přesně jsme to nasadili, ale je to 25, takže prostě takže už tady asi. Přes půl roku tím pádem.
1: Takže asi jo.
0: Blackpink a Jump jako 14 nejhranější a teď tady budeme mít písničku o mě, no. Protože Olivia Dean o mě zpívá, ani o tom neví.
1: Že potřebuje, jo? Toho muže.
0: Správného. Tak Olivio, Ostrava, Kulinární ulice, studio Fresh Radia. Máš na to ještě hodinku a čtvrt, aby si dorazila.
1: A nebo taky třeba příští, jako jakýkoliv pondělí prakticky, když no. Není teda sváteční.
2: Místo 13.

0: Tak bohužel Olivia Dean nás opravdu poslouchala, protože mi dala jasný vzkaz.
1: No povínej, jasně.
0: Adios.
1: Ano.
2: Místo 12.
0: Alvaro Soler, Alavinia. Alavinia.

0: No tak Ondro, to je mi líto, no, že si takhle musel dopadnout, ale...
1: Hele, jednoho dne to dopadne.
0: Já myslím,
1: BB Rexa, jak ty říkáš.
0: No, BB, ano.
1: Mi zpíval o tom teď. Tata zkontaktovala právě teďka.
0: One day. No, já jsem se ještě chtěl teda, jestli můžu ještě k tomu Adios, tak teď
1: Amigos.
0: Vlastně, když jsme zase, slyším tu španělštinu, nějak mi to zase ten fotbal,
1: no,
0: to mistrovství světa.
1: Jinak, že jo.
0: Samozřejmě dneska, myslím, nebo začínají už ty vyřazovací.
1: Ano, ano. Pavouk,
0: no,
1: jak se říká.
0: A teď to Adios bude čím dál častější.
1: Amigos. Por favore. A jednoho dne se dozvíme, kdo ten šampionát vyhrál.
0: No, tak to víme přesně, teď úplně ten datum nevím, ale někdy právě v půlce července, no. To
1: víme
0: končí.
1: To přesně.
0: 17, 18, někde tam, čoče.
1: Někde tam, jo, takže při kolorce, jo, se bude sledovat fotbal.
0: Ty jo, to budu muset počkat.
2: Místo 11.
1: No, uvidíme.

0: Proletěli jsme hodinou zase jako dva bleskové, že jo?
1: Jako lehce nahřátý nůž teplým máslem. Mm-hmm. Protože teď stačí opravdu máslo si vytáhnout ráno na 5-10 minut, zajít si třeba umýt zuby a můžeš mazat. Když to normálně, ty půl hodiny a nemůžu to jako ukrojit z ledničky, čoče.
0: Vidíš to. My bychom mohli v tenhle ten čas dát příležitost prvním novinkám. A víš co? Začneme tou první, tou za mě.
1: Ale ne.
0: No jistě, dáme to tam prostě. Je tady, jestli ho poznáte, když tak to okomentujeme za chvíli. Buďte fresh. Extáze Music Chart.

0: Tak jsme se do toho zaposlouchali, nový Hugo to byl.
1: Ano, taky společně s Davidem Guettou a i David Guetta má prsty i v tomhletom songu.
0: Který má na svědomí zase hlavně Andrea Bocelli a Aya a Megan Thee Stallion. Exclusive Music Chart.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Měl bych se dodržet přesného překladu, tak by se to dalo v češtině tenhle ten track přeložit jako že, na, to ty předložky, že a na, protože v angličtině se jmenuje Wu čárka men, woman. Nevím, jak to myšleno, ale vím, že Peggy Gou a Ayra Starr byly třetí novinkou tohoto vydání hitparády Extáze Music Star, Chart. A mě se to líbilo, se to hodně líbilo. Jako tohle bude taková ta chytlavka, popovka, hrající všude možně a má to i takový ten lehce taneční nádech, tak bych tomu řekl.
1: Ondro, souhlasím s tebou, nicméně desáté místo před námi a tam je náš velmi oblíbený song.
0: A jenom pokaždé tady zmiňujeme Ultranaté, jak to řeknu přesně. Ale pozor, to takové to jako rozespívávání. Imel Angel, nebo, to je vlastně to druhé jméno, featuring s Hughem, tak to je ten a ta Ultranaté, tam má jenom takovou část pasáž, tam jako spíš polomluvení, no, tak poslouchej dobře. Takže já jsem slyšel i jinou verzi.
1: Jsi viděl videoklip teda?
0: Ne, já jsem slyšel víc jiných verzí. Aha. A víš co? Tak počkej, když to zakecáš, tak já najdu, najdu jinou verzi ještě, kterou nehrajeme tady v rádiu a je fajn jako.
1: No my samozřejmě musíme říci, že...
0: Co si vymýšlím, co říkají?
1: No ne, že na desátém místě teda nás čeká velká letní hitovka, teda aspoň za nás tady s Ondrou, Hugel.
0: Dneska po druhé.
1: A dneska vlastně po druhé, protože byla to první novinka, můžu se k tomu ještě vrátit, s Davidem Gettou, která se jmenuje Shine a myslím si, že ta ji jako rovnoměrně vystřídá za chviličku.
0: Hele, ten Hugel je prostě objev, jak si sám říkal, podmastery prostě pustíme, šup. Jak jsi sám říkal, tak i David Guetta už cítí, že tohle je človíček, který by mohl move into the sun, takže to
1: jakoby minimálně držet nějaký proud, jakoby, a vlastně je to i jako Krajan, že, z Francie. No a už jsou jakoby vidět spolu a ten single Shine, který jsme měli v novince, je již nově od pátku vydán, protože já jsem se po něm pídil ve čtvrtek a nikde po netu ani zmínka. No a podívej se, už to vyšlo, no. Tak jsem to,
0: tak jo,
1: jsem to trošku propálil.
0: Našel jsem tady tu druhou verzi. Myslím si, že je připravená. Tak desítka pro tento týden, tedy Move into the Sun, a dáváme si tu verzi, která je možná, jenom říkám možná, a vůbec ta nejznámější. I'm moving to the sun. A tohle je Ultranaté.

0: Zase se nám studio přeměnilo v živý taneční parket, my jsme za to rádi. I gotta move into the sun. Je to tak, my frčíme dál. Tohle byla desítka, za nás prostě bezkonkurenčně nejpodvedenější letní song ever, který v letošním roce prozatím byl vydán. Ale léto je ještě před námi, že jo?
1: Hele, no, ale to je samozřejmě jenom subjektivní pocit, protože ne každý jakoby úplně zareaguje. Já jsem třeba teď jako sobotu...
0: To je výborný subjektivní pocit.
1: Já jsem teď třeba jako po dlouhé době si sobotu zahrál a takhle venku, protože vevnitř by to bylo jako šílené. A zrovna tímhle tím songem jsem to zkoušel jakoby ukončit. No, těch lidí už samozřejmě bylo pomálu, někdy o půl čtvrté ráno, ale...
0: Tímhle musí začít právě.
1: Mně je to vždycky škoda takové ty největší poločky vystřelit hned první třeba půl hodině, hodině setu. Já si to jako čekám,
0: musíš si to mít
1: čekám na tu největší atmosféru, ale někdy to jako promarníš. No.
0: Já bych to řekl jinými slovy, ale nebudeme zabíhat do detailů, nebudeme zabrušovat, jak by řekli někteří z politiků, ale od politiky raději daleko, protože vůbec, co se teď dělo na folklorních festivalech, to bylo taky zajímavé, že o víkendu, rýpat do toho raději nebudeme. Kdože je na deváté pozici? To si rýpneme velmi rádi. Jsou západní.
1: Ano, West End a single The
0: Sailing.
1: Sailing, no. Ono to trošku z dálky pal jako calling.
2: Místo deváté!
0: A ono ne.
1: Ono ne.

0: No, podí... nám to dalo trošku no, krev podívejme, dožil, tak... že jo?
1: Takový nenápadný název a jaký z toho jakoby...
0: Je ducák. No, no šlapačka ducák, zelí. No. Prostě to, co rozproudí krev v žilách. Ani slova nemůžeš potom najít v hlavě. Je to takový jako šok, bych řekl.
1: Ano, to, tam právě na té osmičce už podle toho názvu jako očekávám šok.
0: Jo, další. Fakt,
1: a cítím to znova, jak ten teplotní skok venku nás jako ždíme.
0: Jo. A abychom tady odkryli naše mluvení, jak to říct, v náznacích, v hádankách a v indicích, tak na osmičce jsou Culture Shock a Feel Again.
2: Místo osmé!
0: Bude to rychlovka!

0: Extáze Music Chart.
1: Dance. Hele, Dave, stalo se ti taky, že za tu dobu, co se hýbeš v muzice, už jsi mohl třeba kdejaký projekt, ne že splést, ale něco ti to evokovalo, třeba Culture Shock, ať jsem jako úplně přesný.
2: Že Culture Beat, ne?
1: Ano, ano, Culture Beat, takže tak mi to je, přesně jakoby, jsem si vzpomněl.
2: To je 50% názvu jakoby podobného. No, tak
1: je to tak.
2: Ale já jsem třeba taky nevěděl, že tenhleto song bude dramovej, protože pro mě...
1: Já to věděl.
2: Jsi to věděl.
1: Já to věděl, za prvé ho už jo. Znám a za druhé...
2: Ty tam máš zase tu značku, že jo?
1: Značku a je šedý, a to znamená v našem playlistu, ale,
2: jo.
1: Schválně, jako zaspomínáme si, jo? Když si řekne Culture Beat.
2: No jo. Mr. Wayne třeba, že jo?
1: Dáme si to, že jo? Souhlas?
2: Může být, to byl dobrý song.
1: Tak jo. Lovely dying for a chance just to touch.

0: Pokud si pamatuješ, minulý týden jsme si z tohohle tracku, který byl na 7. místě, a mají ho na svědomí Topic a Sara, dělali srandu, že bombony došly.
1: Bombony došly a dneska jsem si podle něho trošku jako seřídil hodinky.
0: No, a tíkaj nebo takaj?
1: Ty vole, netíkaj mi, ne? Tak já jsem, jakoby, jo, tak jo, ale jako opravdu mě to jako překvapilo, ale pak jsem na to přišel. Já mám totiž digitální, jo.
0: No, tak ty jenom přeskakujou číselka.
1: Ty netíkaj, no.
0: Tak ti už jenom takaj. No.
1: To je možná jakoby trošku jako pro výrobce, takový návod, že...
0: Ne, nechceš tíkající hodinky. Jako...
1: Ne, že ten, i ty digitálky by měly tak jemně...
0: Měli by dělat noise, nějaký zvuk.
1: No jo, ale neúplně takhle nahlas, jako byl ten předešlý song, samozřejmě.
0: TikTok. No. Noizu, will we ever change? Změníme my se někdy? Změníme se nebo se nezměníme?
1: Já myslím, že mám jako už se jako, to už se jako těžko.
0: Starého psa novým kousku nenaučíš. No. Místo šesté. Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing. In crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

0: Příjemná to změna. Ty jsi říkal, že nenaučíš novým kouskům a jo, to změna.
1: To děláš, jak kdybyš to zpíval ty, nebo co? Jako?
0: To, ne, to se... Ale jako dneska tam jako přibylo do této parády jakoby spoustu takových tanečně potenciálních songů.
1: Tak to víš, je léto, to je ten správný čas, kdy se všichni interpreti, nejenom elektronické hudby, ale extra, i popové, soustředí na to, aby to bylo takové, jakože hýbeš tou dupkou doleva a doprava. Ono to může být pěkné a podívaná, taky nemusí.
0: A já jsem si třeba myslíkal, že dneska tady parada víne na takový teplý den, nebo doslova vroucí den, že to prostě... Nepůjde ta muzika, víš, že jako oni tak jako...
1: My tady máme ve studiu nádherných 23, mohli bychom i míň, ale to bychom asi odcházeli na chlazení. A to nechceme.
0: Je to akorát.
1: Je to akorát. Heč! Heč! Taková siréna. Felix Jen?
2: Místo páté!
0: Jo, to měla být siréna,
1: no?
0: To je krásno.
1: A Omar Rudberg.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek?

0: Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
1: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Jsme zpět s první trojicí z těch nejhranějších tracků uplynulého týdne na stanici Fresh Radio. Zdraví vás Ondra Turda a David Dale, pokud to nevíte, hitparáda Extáze Music Chart, která právě tedy reflektuje to, co hrál nejvícekrát.
1: A ty jsi to řekl skvěle a na jeden nádech, podle mě úplně.
0: To zkusím třeba anglicky a polsky teď.
1: No tak ty teď jako tady jako trénuješ, protože se chceš zlepšit i v polštině, což jako ti jako samozřejmě...
0: Bench je to
1: fajné a
0: mocné.
1: Ale my musíme taky říct, že dohrála čtvrtá skladba, jako na čtvrtém místě bodovaného systému našeho, jako, tak jako by spletné, to nebudem to říkat, jak to úplně přesně je, jo. A zajímavost je, že...
0: Co nesfalšuješ sám, jako by se...
1: A zajímavé, že v jedné, nebo jakoby v jedné dvacítce jsou dva singly, které se jmenují stejně, Feel Gain, je to tady znovu, jako ten Culture Shock, tak i Sony Fordera, který teď dohrál má song Man, jako znovu cítit znovu, no, znovu a
0: Feel
1: znovu.
0: Again, no, je to tak, no, tak nebudeme to prostě rozebírat, rozpitvávat, jako teď nějaké děti.
1: Jako
0: dítě, to nebudeme tady jako...
1: Tak jo, tak jdeme už na to třetí místo.
0: Tam je totiž Armin van Buuren, Argy a Mario Rex a ti se podílejí na tracku Like a Child.

0: A frčíme na druhé místo, tam je naše oblíbená Jazzy společně s Chrisem Lorencem a jsou naprosto neviditelní.
1: Invisible.

0: Dvojka, já bych řekl, že skoro bych dal i jedničku normálně.
1: No, já si myslím, že minimálně příští třeba hitparáda se tam dostane, protože Jazzy vždycky jako udělá... Jako
0: díru do světa.
1: Jo, dobře, vždycky hitovka.
0: Chris Zatím. Lorenzo, Jazzy a Invisible, to byla dvojka pro tento týden, druhý nejhranější. A na jednice jsou nám známí, tuším, že pro změnu Colors of Ostrava, Clean Bandit, navštívili taky Ostravu.
1: A no, teď jsem chtěl říct jako Moxy Bandité, jak to bylo sám doma, Moxy Bandité.
0: Jo, a pak byli dlouho prstěci, že? Ale a to jsou Longfingers, ale tady
1: a tady pokračují a jsou čistí. Jako
0: jsou čistí a mají sebou velké prase. Big pig, I don't
1: ale
0: wanna
1: pozor, hurt tam, ale tam jsou dvě i, tak teď nevím, jestli je to jako mega velké, když tam jsou dvě i v tom slově.
0: To je jako já, když se hrabu v autě, tak to tak přesně vypadá.
1: A pozor, nechtějí jakoby tě zranit. Nebo
0: nechtějí tě zranit, no ti říkám, že já se taky nechci zranit, když se hrabu v tom autě a pak je ze mě big pig, no.
1: Místo

0: to zase uteklo, že?
1: Jo, jo, jsme prakticky přesní jako hodinky dneska, protože 18.55 námi jsme, jak se říká, vyexportovali jedničku.
0: My jsme v předstihu, jako.
1: Jsme lehonce, ale...
0: Rozloučíme se pro tento týden, těšíme se na vás ten příští. Už za chvíli je tady ve studiu, pokud posloucháte v pondělí, Roman Chměl a jeho host.
1: Ano, už ladí kytary, dalo by se říct.
0: A tím se můžeme rozloučit, že jo? Pokud posloucháte neděli, tak máte smůlu, protože je zprázdněný mašinerie. Neek nebude, no. Mají volno všichni mašinéristi. A to je tak všechno. Čau.
1: Tak jo, no, mějte se. Čau.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

Příjemnou pohodu při poslechu Fežádia, hladíte ty správné frekvence a tu nejlepší muziku. Dnes večer House Music, mým hostem na guest mixu je Candilini. Jinak mikrofon má na starosti moje maličkost, Roman Chmiel, mixážní pult a playery pro dnešní večer. Igor Katochvíl.

Hladíš Fresh Radio a posloucháš Groove a za mixážním pultem je můj host Gendiliny. A já se určitě budu skvěle bavit a budu vědět, že skoro nic nebudu znát a tak to má být. Pravá house music, pohodička, dnes digitálně výjimečně, ale od toho lepší muzika.

Posloucháš French Radio Groove, živě samozřejmě, dnes večer, při pondělku nebo v podvečer. Velké teplo tady ve studiu, nějakých 22, tak dá se to. A za mixem Gentiliny. Více než 30 let už za mixem. A také absolvent Red Bull Music Academy. Takže vážený host, užívejte dobrou muziku.

dream.

Jedinečný projev a la Gentiliny, radost 90. Praha. Ten skvělý sound underground house music. Máme to rádi. A málo kdo už tak hraje. Prostě skvělá náhada. Nejlepší BPM 124. A také Fresh Radio. The Groove. Live.

Ale začíná druhá hodinka setu od Gena Delinyho a zrovna moje oblíbená věc, projekt The Return, Amerika je vyšitá rok 2001, to vím přesně, protože tu desku jsem kupoval v Londýně a zatím stojí prý Tenaglia, mi napovídá Igor Gendeliny, takže New

Crew of Gaznix a Gandolini. Hodně ovlivněn muzikou ze velkou louží z 90. Já taky mám velmi rád. Sice někdy dávám takové kávičky různé, ale i tohle má Gandolini rád. Samozřejmě ten Androš, to je druhá strana, ale taky paráda. Hodně jsme podobní, moje krevní skupina. Posloucháš Žádio. A Balzám, je to muzika. Groove Life.

Dámy a pánové, poslouchali jste Groove 138 za mixem Gendliny, parádní práce, vynikající house music. A kdo nestihl úvod za necelý týden v sobotu v podvečer, si může pustit opět Fresh Radio. A od 18. hodiny to bude repríza první hodky a potom za další týden si dáme tu druhou. Jinak za 14 dnů v pondělí já budu odpočívat, takže další groove přetočím. Výjimečně bude digitální, ale prostě i v tom digitálu vycházejí skvělé houseové pecky, které si můžeme zahrát a potom zase živě vše z vinilu, jak je zvykem. To byl Groove, Roman Chmiel a Gendliny. Držte vinu.

buzzing, show me a sign.

viděli rodiče. Čežom, čegom, čekušám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

0: firemní brožuru nebo reklamní banner? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění.

0: oranžovýslon.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.